Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Je relax. Relax rádio.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je relax.
1: Relax
0: Rádio.

0: významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 28. května. Tento den v roce 1738 se narodil francouzský doktor Joseph Guillotin. Jaké zařízení po něm bylo pojmenováno, snad ani nemusíme připomínat. Roku 1961 spatřil světlo světa Angličan Roland Giff, zpěvák Fanny Ann Kennebles. Ročník 1941 je zpěvačka a moderátorka Pavlína Filipovská. O 3 roky mladší je bývalý starosta New Yorku Rudy Giuliani. Roku 1968 se narodila jedna z nejvíc sexy zpěvaček světa. Kylie Minogue. Disco diva, pop princess. Přišla na svět v australském Melbourne. Jinak 28. květen nebyl v historii zrovna veselý den. V roce 1963 se Bangladeši přehnal jeden z největších cyklonů v dějinách lidstva. Miliony lidí připravil o střechu nad hlavou. Posledním dnešním oslavencem je Mark Feehely, člen Westlife. Narozeniny slaví vždy tento den od roku 1981.
1: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den.
2: Relax Radio.
3: Relax Radio.
2: Nejlepší rádio ve vašem městě.
3: Relax.

0: Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: 6 hodin, dobré ráno.
1: Relax Radio.
0: Časí. Nezmrzněte cestou do práce v uvozovkách, ale já naměřil před malou chviličkou v jednom údolíčku 2 stupně Celsia. Takže možná, že budou padat rekordy, ale opačné, než jsme slyšeli v posledních dnech, takže snad neuhoříme, jak nás straší některá média. My ne, my říkáme to, co je, takže bude jasno nebo skoro jasno a 24 stupňů Celsia maximálně. Maličko se ochladilo, ale bude příjemný den. Zítra by se mělo oteplit 26, ale vzhledem k tomu, že o víkendu bude spousta venkovních akcí, tak vyhlížíme, jaké budou dešťové kapky, protože nejprve meteorologové předpovídali, že v neděli zaprší, pak že v sobotu. No, uvidíme, necháme se překvapit a připravíme deštníky. Ale ať už prší nebo svítí sluníčko, život je krásný, říká Richard Krajčo. Zpívá skupina Krištof.

6 hodin 7 minut, přeju dobré ráno. Já naměřil před chvilkou 2 stupně Celsia, tak postupně to ukazovalo 5 stupňů, 4, 3, 2 a mý už teda ne, ale 2 stupně. Ono tak meteorologové včera předpovídali, že když přijedete do údolí, tak by mohlo být okolo 5 stupňů Celsia. A pokud si vzpomínáte před 20 lety, 21 let zpátky, tak držíme rekord dnešní den. Dneska má být teda zhruba okolo 24, 25 stupňů, tak v roce 2005 bylo teda ale hodně horko, 31,8 stupně. To dneska asi nebude. Já vám přeju dobré ráno po 6. hodině, i když ta další písnička se jmenuje Pět ráno. To jste možná vstávali.

pátek a sobotu večer. Bar plných skvělých drinků, starší i nová taneční muzika a zkušení DJs. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celý město

0: Milt Richard Krejčil zpíval, že život je krásný, ale taky tam zpíval v té písničce Rozfoukáme všechny mraky. To se mu dnes asi nepodaří, jednak když koukám z okna, těch mraků moc není, ale ten silný vítr, který byl včera, ten právě přivál to dnešní studenější počasí. Včera to bylo okolo 55 km za hodinu. No tak dneska můžete v tom kabriu úplně v pohodě vyrazit a foukat by mělo jenom do rychlosti, kterou pojedete, protože dneska by měl být mírný vánek.
1: Relax. Ráno na relaxu. Relax Radio.

0: Co se tady děje?
1: Co se chystá?
2: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
3: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
2: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
7: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
8: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kbcz.

0: 28. května máme dnes a to je Světový den her. Kdo si hraje, nezlobí. To je heslo na dnešní den. Tenhle ten svátek byl vyhlášen v roce 1999 Mezinárodní asociací knihoven, hraček a cíl je podpořit význam hraní, sdílení a rozvoje dětské kreativity. Ale myslím si, že se to netýká teda počítačových her. Užívejte si dnešní den a zahrajme si ho hezky na plný plyn.
1: Ráno na relaxu.
2: Ráno na relaxu.
1: Relax Radio.
2: Relax.

0: Za půl minuty bude půl sedmé ráno.
1: Relax Radio.
0: A ráno máme maličko studenější, přes den by teplota měla rtuť v teploměru ukazovat maximálně 24 stupňů Celsia. Bude krásný den, skoro jasno, anebo úplně jasno a nebude úplně bezvětří, ale včerejších 55 km za hodinu už je pryč. Dnes to bude maximálně 20 km za hodinu v nárazech. Zítra se zase oteplí, zítra jasno 26. Tyhle ty polipky už za chvilku na vlnách Rádia Relax bude rozdávat Dua Lipa. Dobré ráno!

0: Dua Lipa na Relaxu 6.36 ve čtvrtek 28. května. V tento den si hrajeme, protože kdo si hraje nezlobí a hlavně je světový den her. Ale navíc je taky Mezinárodní den mléka. Pokud můžete mléko, pokud nemáte nějakou, pokud dokážete trávit laktózu, mléčný cukr, tak s tím problém asi nemáte. A pak mléko pro člověka je velice prospěšné v tom okamžiku, protože má v sobě spoustu živin. Je to zdroj vápníku, obsahuje vysoce kvalitní bílkoviny, vitamin B12, vitamin A, vitamin D, ale taky kyselinu pantotenovou. To jsem vůbec nevěděl, to jsem se musel dozvědět taky od chytrých nějakých knih. Kyselina pantotenová podporuje správný energetický metabolismus v těle. Takže já si jdu dát půl litru mlíka a přeju dobré ráno, ať už máte cokoliv.
1: Ráno na Relaxu.
2: Relax Radio.

0: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
1: Léto. Slunce. Plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
2: Do Penny dorazila Polštářová zoo. Navíc v akci meruňky balené 500 gramů za 39,90 a mistrovská dušená šunka řezníků v talíř 100 gramů za 19,90. Penny.

0: A hlavně, kam byste mohli dneska vyrazit na kompletní přehled v dosahu našeho rádia, se podíváme v příští hodině, ale ty novinky, na které se dneska můžete těšit, mezi nejnovější snímky, které přichází do českých kin, patří očekávaná novinka Posedlost, horor Backrooms, česká komedie Pět švestek, anebo Bastardi, kde Majer. No a kde je uvidíte tyhle ty filmy dnes, tak to uslyšíte na začátku příští hodiny.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko, litr s apkou za 8,90. A svianský más, půl litru, jen za 10,90. Albert. Dle srovnání k 25.
1: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
2: V boxech od Černáku po Zličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datárt. Opravdový elektrospecialista.
3: Víte, že sen obvykle trvá mezi 5 a 20 minutami? Ale naše akce 20% na všechno v prospánku trvá 4 dny. Vyberte si novou postel, matraci nebo polštář. Akce 20% jen od pátku do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
4: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
5: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
4: Kaufland.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Dopravní upozornění máme do Prahy na Pražském okruhu. Dejte pozor u sjezdu na Jesenici a Dolní Jerčany směrem na D1. Stojí pro poruchu odstavené auto pro defekt pneu, takže se bude vyměňovat pneumatika.

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: 7.00. Dobré ráno.
1: Relax Radio.
0: Krásné, jasné ráno. Dnes bude jasno nebo skoro jasno, říkají meteorologové, a maximální teploty 24 stupňů Celsia. Tak bude vypadat dnešní den, dnešní party, která se jmenuje čtvrtek 28. května. A party tady budeme mít za chvilku z 90. s DJem Bobem. Pokud se dnes ale chystáte do kina, tak nastražte uši. Už za chvilku jdeme do kina.

0: chvilku se podíváme do kina. Teď jsou tady 90. slíbený DJ Bobo, There's a Party a taky dotaz na Facebooku Rádia Relax. V čem byste se chtěli v životě zdokonalit?
1: Relax. Největší hity 90. let. Relax Radio.

0: Je to tady, půjdeš?
1: No to je jasný, jdeme!
0: Labyrint Kladno a divadlo Lampion připravili zábavné odpoledne ke dní dětí.
1: Sejdeme se v neděli 31. května ve 2 hodiny v Sýtenském údolí.
0: A užijeme si krásné odpoledne.
1: Plné pohybu, tvoření a zábavy pro celou rodinu.
0: A přijde i maskot Myšák Láboš.
1: Těšíme se na vás už tuto neděli v Sýtenském údolí.
2: Den dětí s Labyrintem!
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Bivoy, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: K dopravní nehodě dvou osobních aut došlo v Podbořanech. Na kraji Podbořan, na příjezdu do Podbořan, na křižovatce ulic Mírová a 5. května se srazila dvě osobní auta.
0: Relax Radio.
2: Louny 94,8 FM.
0: 94,8 FM.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: 7 hodin 28 a půl minuty.
1: Relax Radio.
0: Počasí dnes bude jasné nebo skoro jasné. Odpoledne ale bude nižší teplota než včera, krásných 24 stupňů. Krom toho už za chvilku se můžete těšit na tuhletu snídani. Alexandra Stan,

0: Do kina s Relaxem.
1: Pojďme společně vybírat, kam bychom odpoledne a večer mohli vyrazit. Kladenské kino Hutník vás zve v 16.10 na Ďábla, co nosí Pradu 2. V 16.45 uvidíte na velkém sále Pět švestek, v 18.45 Mandaloriana a Grogu a v 19.15 velký sál Pět švestek. Pět švestek, to je dojemná a hravá komedie o přátelství, lásce, odpuštění a odvaze žít naplno v každé životní etapě. A je to vlastně základní film dnes ve všech kinech. Pět švestek uvidíte v Kralupech nad Vltavou od 20 hodin. Ještě předtím ale animák Mrzutá rybka o tom, že i ryby mají své dny, a ten začíná v Kralupech v 17 hodin. Kinosvět v Lounech promítá v 17.35 švestek a ve 20 hodin Bastardi, kde Majer. Pět švestek od 18.30 uvidíte v městském kině v Berouně a ve Slaném taky můžete vidět Pět švestek od 19.30, ale ještě předtím pro celou rodinu Malou Amélii v 17.00.
2: Relax Radio. Slaný 92,3 a 103,4 FM.
3: 92,3 a 103,4 FM.

0: čtvrtek 4. června od 19 hodin se můžete těšit na největší hity Hanky Zagorové v podání Evy Kleinové a boombandu Jiřího Dvořáka. Čtvrtek 4. června, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
1: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
2: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák, půl litru za 25,90. Až do 2. června.
2: Kaufland.
4: Víte, že sen obvykle trvá mezi 5 a 20 minutami? Ale naše akce 20% na všechno v prospánku trvá 4 dny. Vyberte si novou postel, matraci nebo polštář. Akce 20% jen od pátku do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.

0: škol při cestování, při převážení žáčků, předškoláčků, ne po školáčku, po školáci ty by přijeli později. Takže okolo škol dávejte pozor, tam už doprava zhoustla, všude možně, až do té 8 hodiny opatrně. No a dnes bude škola hrou, tak jak to říkal Jan Amos Komenský, to byl autor slavného hesla Škola hrou, protože dnes je Světový den her, tak doufám, že ve škole se budou dnes učit děti, ale budou si přitom i hrát. Třeba se slůvky. My si hrajeme dneska s obrázky. Na Facebooku Rádia Relax máme jeden obrázek na procvičení zraku. Podívejte se na to.
1: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den.
2: Dnes je 28. května. Tento den v roce 1738 se narodil francouzský doktor Joseph Guillotin. Jaké zařízení po něm bylo pojmenováno, snad ani nemusíme připomínat. Roku 1961 spatřil světlo světa Angličan Roland Giff, zpěvák Funny Uncannibals. Ročník 1941 je zpěvačka a moderátorka Pavlína Filipovská. O 3 roky mladší je bývalý starosta New Yorku Rudy Giuliani. Roku 1968 se narodila jedna z nejvíc sexy zpěvaček světa. Kylie Minogue.
3: Disco diva, pop princess.
2: Přišla na svět v australském Melbourne. Jinak 28. květen nebyl v historii zrovna veselý den. V roce 1963 se Bangladeši přehnal jeden z největších cyklonů v dějinách lidstva. Miliony lidí připravil o střechu nad hlavou. Posledním dnešním oslavencem je Mark Feehely, člen Westlife. Narozeniny slaví vždy tento den od roku 1981.
1: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den.
4: Relax.
2: Relax Rádio.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Pokud jedete po Karlovarce na Prahu a blížíte se ke 48. kilometru, tak zvolněte, pro poruchu je odstavené osobní auto, je to u Nesuchyně u Novýho dvora.
0: Relax Radio.
2: Rakovník 97,4 FM.
0: 97,4 FM.

0: zimní zahrady CR Sklo. Zřejmě celkem slušný oddíl. Tým profíků, co se nezastaví před ničím. CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
2: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Dopravní informace z Prahy v ulici k Barrandovu, je to kousek od Pražského okruhu a právě ve směru k Pražskému okruhu se srazila 3 osobní auta. Počítejte s tím, jeďte opatrně.
2: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
3: 606 736 736.
2: S relaxem v pohodě na cestách.
4: AAA Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
3: Relax Radio.

0: 8 hodin a půl minuty máme pro vás nové zprávy.
1: Cyklohlídka v Berouně kontroluje neukázněné cyklisty a Babiš s Červeným dnes představí podmínky programu Nová zelená úsporám. S Danem vám přejeme hezké ráno.
2: Relax Radio.
1: Slunečné počasí přivedlo do ulic i na cyklostezky výrazně více cyklistů. S rostoucím počtem lidí na stezkách ale přibývá také neukázněného chování a porušování pravidel silničního provozu. Městská policie v Berouně proto znovu posílila dohled v nejvytíženějších lokalitách a do terénu vyrazila cyklohlídka. Ta bude kontrolovat dodržování pravidel silničního provozu, bezpečný způsob jízdy i povinnou výbavu jízdních kol. Strážníci se zaměří také na používání ochranných přilep u dětí a mladistvých a na celkovou ohleduplnost účastníků provozu vůči ostatním. Mluvčí krajské správy a údržby silnic Josef Holek přináší informace k rozsáhlé rekonstrukci v Buštěhradě.
3: Zahájili jsme více než dvouletou opravu průtahu Buštěhradu na Kladensku. Konkrétně jde o silnice v ulicích Kladenské, Revoluční, Palackého a Tyršově. Na projektu spolupracujeme s městem. Staré silnice vykazovaly celou řadu závad, konstrukční vrstvy byly častokrát narušené kvůli opravám inženýrských sítí. Povrch byl poškozený vlivem klimatických podmínek i těžkým provozem. Silnice navíc byly poměrně úzké, krajnice byly nespevněné a vozovky velmi špatně odvodněné. Práce by měly skončit do konce října 2028.
1: Premiér Andrej Babiš dnes společně s ministrem životního prostředí Igorem Červeným představí podmínky programu Nová zelená úsporám. V březnu vláda uvedla, že na program bude možné čerpat bezúročný úvěr. Přímou dotaci získají jen nízkopříjmové domácnosti v programu Nová zelená úsporám Light. Stát tedy pokryje úroky, které lidem vzniknou nad rámec renovace. Letos měl stát z modernizačního fondu na program uvolnit 4 miliardy korun. Žádosti u klasického programu se pak měly spustit na přelomu dubna a května. Až více než dvojnásobný zájem o datové balíčky zaznamenali operátoři v souvislosti s mistrovstvím světa v hokeji ve Švýcarsku. To nepatří do Evropské unie. Lidé si tak při návštěvě této země za využívání mobilních služeb připlatí. Kromě Švýcarska je dopředu na připojení myslet třeba při cestě do Monaka, Albánie nebo Andory. Naopak v zemích jako Norsko, Velká Británie, Moldavsko nebo Ukrajina platí stejné ceny jako v Česku, ačkoliv nejsou tyto státy členy Evropské unie.
2: Sport.
1: Když tenista Jakub Menšík proměnil v utkání druhého kola Roland Garros sedmý matchball, padl vyčerpáním k zemi a dlouho se nezvedal. Zápas, který vyhrál po 4 hodinách a 41 minutách, označil za zcela novou zkušenost. Příčinu potíží a křičí viděl v tom, že nemohl od čtvrtého setu pořádně pít. I když po skončení duelu potřeboval pomoc lékařům, novinářům řekl, že bude do dalšího utkání připraven.
2: Relax Radio.
1: Na obloze bude dnes převládat polojasná až jasná obloha. Teploty mezi 21 až 24 stupni Celsia.
0: Na Facebooku Rádia Relax, Relax Radio, máme dotaz, v čem bychom se chtěli, jakože prozradíme své sny, zdokonalit. Je něco, v čem by si se chtěla
1: zdokonalit? Já bych se chtěla hrozně zdokonalit ve hře v tenisu. Vůbec se mi to nedaří.
0: Hraješ tenis? Si,
1: no tak neřekla bych, že hraju tenis, chodím tak jako si občas, já tomu říkám pinknout, ale není to úplně dobře. No a nejsem v tom jako dobrá, no.
0: Tady no tak to musíš sebrat jako našeho kolegu Tondu, technika.
1: No. Ten mi říkal, že právě chodí taky, no, ale to je podle mě úplný profesionál a Honza Ladra taky jako vlastně chodí na tenis, takže všichni chodíte na tenis, ty taky.
0: Všichni, no,
1: no tak já jsem chtěla zapadnout a nejde mi to.
0: Je to jasný, my se budeme muset zdokonalit v tenise na Rádiu Relax. Miraj, už za chvilku a taky se podíváme na hokej.
2: Relax Radio. Dan Adam. Kamila Hagarová. Relax. Relax Radio.

Dnes odpoledne budeme mít zajímavého hosta. Naším hostem bude zpěvačka Eva Kleinová, která nás pozve na koncert písní Hanky Zagorové. Zavzpomínáme na hudbu, kterou milují celé generace, a s Jarkou odpoledne otevřou i dveře do zákulisí, takže určitě to budou vtipné historky, pořádné životní trapasy, které někdy umí napsat jen sám život. Odpoledne na relaxu.

0: zimní zahrady CR Sklo. Zřejmě celkem slušný oddíl. Tým profíků, co se nezastaví před ničím. CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
4: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.
5: V Jisku právě začíná výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký výběr výrobků pro váš domov i zahradu. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: 8 hodin 36 minut, za necelou hodinu čeká naše hokejisty ve Švýcarsku rozbruslení. Pojďme se podívat na šampionát. Co se děje?
1: Relax Radio. Relax Radio.
2: Hokejový šampionát.
0: Česká hokejová reprezentace zakončila základní skupinu B na mistrovství prohrou s Kanadou 2-3, přestože jsme vedli 2-0. V dnešním čtvrtfinále se utkáme s Finskem v Curychu. Během turnaje naši překvapili výhrami nad Švédy a Slováky, ale taky jsme ostudně zbytečně prohráli se Slovinci a Nory, což ovlivnilo naše postavení ve skupině. Neúplně přesvědčivé výsledky našich ve skupině nás postavili před náročný úkol zdolat takřka 100% Finy a to je překážka téměř nepřekonatelná, alespoň tak to vidí bookmakeri sázkových kanceláří. Experti ze severu Evropy příliš nepochybují o tom, že rozháraný český tým nezabrání výběru Suomi bojovat o medaile, ale my věříme a budeme fandit na dálku do Švýcarska, budeme držet pěsti pro české hokejové štěstí. Finové procházeli turnajem jako nůž máslem, až v posledním utkání základní skupiny se našel silnější sok, Švýcarsko, takže hratelní určitě jsou. Suomi mají velmi silný útok, ve kterém se čím dál víc rozehrává hvězdný Alexander Barkov. Dobře se vede i gólman Justus Anunen. Finský celek má jak druhou nejúspěšnější přesilovku na turnaji, tak i druhé nejlepší oslabení. Ale i trenér Finů je opatrný a sám říká, playoff je něco jiného než základní skupina. Jaký je dnešní čtvrtfinálový hokejový program? Teď v 9.30 trénink, rozbruslení a potom v 16.20 hrajeme s Finskem. Ve stejném čase se bude hrát velice zajímavý duel USA proti Kanadě. Večer pak ve 20.20 hrají Švédi se Švýcary a Norsko s Lotyšskem.
3: Sportovní zpravodajství z mistrovství světa v hokeji 2026 vám přiváží AAA Auto Kladno. Největší prodejce ojetých vozů v regionu. www.aaauto.cz
1: Relax Radio.

0: Miroš Birka na relaxu. Zoopark Zájezd vás zve. Rodinnou vstupenku máme jako cenu, kterou můžete vysoutěžit do 1. června na našem Instagramu. Koukněte na Instagram Relax Radio na naši soutěž a odpovězte na soutěžní otázku, z jakých letošních přírůstků se mohou v Zooparku Zájezd těšit. Stačí nám jedno jediné zvířátko, ale odpovídejte pouze na Instagramu Relax Radio.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel jedinečnou chuť nenahradíš. Půl litru za 18,90. A Milka zmrzlina různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
1: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: Dětské domovy schání finance na letní tábory. Na Slávii posílil za rekordní částku v rámci české ligy Šturm z Olomouce. Začínají zprávy, jsme rádi, že jste s námi.
1: Relax Radio.
0: Dva muži na Mělnicku podle policistů kamenem nebo vzduchovou puškou opakovaně poškodili červená a zelená světla u návěstidel na železničních přejezdech. Kriminalisté dvojice obvinili z poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení a poškození cizí věci. V případě odsouzení jim hrozí až 6 let vězení. Některé dětské domovy nemají dostatek financí na letní tábory. Může za to zejména zrušení nároku na příspěvek na dítě, ale také nejisté a často pozdní dotace z krajů a růst cen. Domovy se tak často musí obracet na různé nadace, vypisovat sbírky nebo hledat sponzory. Pro mnoho dalších ale dětí není jistota účasti na táboře. Radní pro oblast vzdělávání Milan Váchy jsme se zeptali, zda je Středočeský kraj připraven domovům pomoci.
2: Kraj je připraven dětské domovy podpořit. Aktuálně evidujeme jednu žádost o navýšení příspěvku. Ke každému zařízení přistupujeme individuálně. Je na dětských domovech, aby vyčíslili, kolik peněz na tyto aktivity potřebují, a jak jsem řekl, my jsme připraveni jim pomoci.
0: V Česku vydrží slunečné počasí do pátku, o víkendu se objeví přehánky a bouřky. Teploty se ve čtvrtek udrží většinou pod 25 stupni Celsia, v dalších dnech stoupnou k 28 stupňům. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Dostavba dálnice D35 se zpozdí. Ředitelství silnic a dálnic přidalo k původnímu termínu dokončení v roce 2029 další 2 roky. Podle ministra dopravy Ivana Bednárika se ale lhůty můžou ještě zkrátit. Záležet bude na nabídkách koncesionářských sdružení, která budou tepnu stavět a následně provozovat. Odvolání neúspěšných uchazečů by naopak mohlo znamenat komplikace.
1: Sport.
0: Fotbalisty pražské Slávie posílil slovinský křídelník Daniel Šturm z Olomouce. Podle Sigmy jde o jeden z nejdražších přestupů mezi kluby české ligy. Média spekulují, že Hanáci mohou za 27-letého hráče od úřadujícího mistra získat 4 miliony eur plus případný další milion eur na bonusech. Oba kluby o transferu informovali na svých webech. Šturm se v Edenu upsal do roku 2030.
1: Relax Radio.
0: V Kladně aktuálně hlásíme 16 stupňů Celsia, odpoledne teploty vystoupají až k 24 stupňům. Po celý den bude polojasno, místy i jasno.
3: A abychom měli i my jasno, tak já se tě musím zeptat, dneska totiž 28. května Mezinárodní den mléka, Světový den mléka. Piješ mléko?
0: Ano, já mám moc ráda mléko. Teda, takže
3: kolik vypiješ? To není až tak časté, že někdo
0: skleničku,
3: pije.
0: Jako denně, tak tam jako
3: každý den skleničku.
0: No, hlavně jako po ránu dám si kafe a pak si dám mlíko. Je to divná kombinace, ale jako je
3: tak
0: to
3: kafe s mlíkem to jde?
0: No to jo, ale pak si dám ještě
3: Kafe, když si dáš půl litru mlíka, tak to už je pak něco.
0: No tak to už není, ale jakože já si dám to mlíko zvlášť ještě k tomu jako.
3: To je naše Kamča. Eva Farná na Relaxu právě teď a za chvilku Aleš.
1: Relax Radio. Dan Adam. Kamila Hagarová. Relax. Relax Radio.

0: Michael Schulte to byl muzikant, kterého mají hodně rádi třeba v Německu, protože on je Němec, a hlavně to byla skladba, kterou jste slyšeli právě teď v 9 hodin, 9 minut, krásně mi to vyšlo, prohodili jsme se s kolegou Danem, já tady s vámi budu celé dnešní čtvrteční dopoledne, budu vám hrát, budu vám říkat spoustu zajímavých věcí a mám tady pro vás taky některé věci, které se týkají soutěží u nás, třeba na sociální síti, na Instagram se můžete podívat, za chvilinku si k tomu řekneme víc. A mimochodem, když už jsme u Relaxády, což je hitparáda Relaxrádia a byla včera, nezapomeňte, že do ní můžete hlasovat na www.radio-relax.cz.
1: Relax Radio.
2: Aleš Schwarz.
1: Aleš Schwarz. Relax.
2: Relax Radio.

Říkalo se o nich, že by měli nahradit legendární ABBA, to byli švédští Ace of Base, skladba The Sign, hráli jsme ji a zase mi to nádherně vyšlo, 9.19. Mimochodem, slíbil jsem vám nějaký pozvánečky, informace a tak dále, soutěžíme na Instagramu, možná jste se dívali, myslím, je to takový jako ideální dárek ke dní dětí, protože ta soutěž probíhá od tohoto pondělka, to znamená od 25. a probíhá až do příštího pondělka, to znamená právě do 1. června můžete překvapit pak svoje ratolesti, nejenom v podstatě je, to je třeba i pro dospívající, máme tady soutěž o rodinnou vstupenku, což je 2+3, dva dospělí, tři děti do zooparku Zájezd, tak, zoopark Zájezd asi netřeba představovat, jako já tam osobně jezdím docela často, mně se tam moc líbí a pokaždý tam najdu něco novýho, takže svým způsobem máte šanci, jak oslavit Den dětí a ještě to použít jako takový hodnej dárek. A ještě vás to vlastně nic nestojí. Jenom musíte sledovat náš rádiový Instagram a zodpovědět na soutěžní otázku. A to je docela, neříkám, že těžká, ale už to chce se trošku potom pídit. Z jakých letošních přírůstků se mohou v zooparku těšit? Stačí nám třeba jedno jediné zvíře. Já bych se třeba podíval na stránky, nebo na Instagram, anebo bych si tam rovnou zajel a tak dále. No prostě je to na vás. V pondělí 1. června někdo z vás dostane rodinnou vstupenku do zooparku Zájezd.

0: zimní zahrady CR Sklo. Zřejmě celkem slušný ordíl. Tým profíků, co se nezastaví před ničím. CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
1: Kaufland.
3: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Tu. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
4: V boxech od Černáku po Zličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datárt. Opravdový elektrospecialista.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo za 69,90. A soličilo prosecco 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Pojďme se podívat v 9 hodin a 31 minut na dálnice. Abych asi začal a vlastně i skončil u okruhu Pražského, tam na 14,5 kilometru ve směru na Ruzyň, to znamená na D7, je silnice uzavřená, je tam nehoda, havarované vozidlo, to znamená překážka na vozovce a tak dále a tak dále. Předpokládám, že je to tam řízené a úplně přesně vám neřeknu, kdyby se to mělo otevřít, nebo možná, že už je to otevřeno, projíždí se tam s opatrností. Každopádně s tím počítejte. Jsou tam dvě havarovaná vozidla, nebo tam byly. A dokonce tam přistával vrtulník, jsou tam IZS-ka a tak dále. Takže opatrně jezděte a kdyby něco nezapomeňte, 606 736 736 je číslo naší dopravní linky.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: se děje ve vašem městě?
1: Napište na zprávy@radio-relax.cz a my to pro vás zjistíme. Relax Radio, to jsou aktuální zprávy z vašeho regionu.

0: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
1: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Víte, že sen obvykle trvá mezi 5 a 20 minutami? Ale naše akce 20% na všechno v prospánku trvá 4 dny. Vyberte si novou postel, matraci nebo polštář. Akce 20% jen od pátku do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.

0: Jsou věci, na které prostě nejde zapomenout. Tohle byl Adam Mišík a Ben Kristoval. Svým způsobem mi to připomnělo, že i já mám takový svůj dopolední rituál, možná už někteří tušíte, možná to máte úplně stejný jako já. Je to jedna dopolední, ale hodně dobrá káva. Mimochodem, nejsem sám, pozor, jako někde to povýšili fakt skoro na zákon. Ve Švédsku je dopolední pauza na kávu prý skoro posvátná, možná proto mám rád ten sever Evropy. Říká se jí fika a není to jenom takový to pití kávy, je to prostě společenský rituál. Sejdou se, dají si kávu, pokecaj a tak dále. Ve finále je to často důležitější než ta samotná práce. Takže si můžete klidně v práci udělat taky nějakou tu fiku a nechte si chutnat.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
1: Nenechte si ujít výprodej Visku plný skvělých nabídek. Sleva až 65% na výrobky pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Visk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
2: Kaufland.

0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
1: 606 736 736.
0: S relaxem v pohodě na cestách.
2: AAA Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: Vždycky se těším na konec hodiny, protože jsme tady chvilinku ve dvou, teď je tu Kamča. Přesně 10, to je neuvěřitelný. A jdeme na dopolední zprávy.
1: Koupací sezóna začíná, poradíme, kdy raději nechodit do vody. Žatec čeká uzavírka. Dnešní dopoledne s vámi tráví Aleš a Kamila.
2: Relax Radio.
1: Teplým počasím začíná i koupací sezóna a hygienici již zahájili pravidelné kontroly kvality vody na řadě koupacích vod nejen ve Středočeském kraji. Aktuální výsledky ukazují, že většina sledovaných přírodních koupališť je zatím bez závažných problémů. Přesto odborníci upozorňují, že během léta může kvůli vysokým teplotám a živinám ve vodě docházet k rozvoji řas a sinic. Jak poznat problémovou vodu? Podle odborníků pomůže jednoduché pravidlo. Pokud po vstupu do vody po kolena nevidíte na své nohy, je lepší koupání zvážit. Typickým znakem sinic bývá také zelený povlak nebo drobné částečky připomínající zelenou krupici nebo nasekané jehličí na hladině vody. Oprava povrchu silnice si vyžádá dočasné omezení provozu v Žatci. Více řekne Tomáš Kasal.
3: V první etapě mají práce probíhat od křižovatky z ulicí Volinských Čechů po propojku gymnázia, tedy na úroveň vjezdu do areálu střední zemědělské školy. Nový povrch silnice se má pokládat v tomto úseku od 1. června do 26. července. Ve druhé etapě dostane nový povrch úsek před vjezdem do areálu zemědělské školy a jednosměrná propojka podél gymnázia směrem ke stadionu Mládí. Zde mají práce probíhat od 27. července do 15. září 2026.

0: Jiné trasy pro dopravu budou vedeny okolními ulicemi.
1: Liberec se zabývá budoucností domovníků v městských domech. Projekt, který poslední 3 roky financovala státní dotace z programu Zaměstnanost Plus, letos v listopadu skončí. Pokud město nenajde jiný zdroj peněz, bude muset službu platit samo. Podobnou situaci řešil Liberec už loni u asistentů prevence kriminality. Vedení města se tehdy rozhodlo, že z 8 asistentů si ponechá 6. O budoucnosti domovníků budou politici teprve jednat. Poslanci nezvolili v prvním kole tajné volby nominantku opozičního hnutí Starostů Barboru Urbanovou místopředsedkyní sněmovny. Poslední volné místo ve vedení dolní komory tak zůstává nadále neobsazené. Urbanová je v nynější volbě jedinou kandidátkou. V dalších dnech se uskuteční druhé volební kolo. Sport. Hokejisté Caroliny ve čtvrtém finále východní konference NHL porazili Montreal s Jakubem Dobešem v brance 4-0 a v sérii vedou 3-1 na zápasy. K postupu do finále Stanley Cupu jim tak chybí jediné vítězství.
2: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
1: Dnes očekávejte polojasnou nebo jasnou oblohu, nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů Celsia.
3: Ale víš, co by mě docela zajímalo, ta metoda toho poznání té špinavé vody, jak jsi říkala, ano, že si nevidíš na nohy, ano, jo? Jenom se tě zeptám, jako čistě praktického hlediska, ty to děláš?
1: Takhle, já jsem v rybníku nebo nějakým přírodním koupališti, nebyla jako hrozně let, ale pamatuju si, že jednou jsme lezli do rybníka a právě jsem si vzpomněla na to, že vlastně už po tom vstupu já jsem neviděla vůbec nic, jako to bylo celý zelený, ale přežili jsme to, dětství nebo dospívání bylo super.
3: Hele, to já na tebe poznám, že voda jako si s tebou moc netýká, jo, to je v
1: ty
3: pohodě.
1: Ty jsi drzej, Aleši, zase, to není možný.
3: Ale fakt je ten, že já si nepamatuju, že by kdy vlez do vody a koukal jsem se na nohy a zkoumal jsem. No, nebudu, protože já blbě vidím, takže já na ty nohy v podstatě nevidím nikdy, jako jo. Ale myslím si, že jako metra to není špatný, ale já už vidím, jak celý český národ prostě leze do vody a kouká na nohy.
1: Kontrola je potřeba, ale všichni.
3: Jo, rozhodně, to jo. Tak jedeme dál, budeme nabízet muziku. A dneska si myslím, že jsem zvolil docela dobře, tak jako pro tebe úplně ideální.
4: Myslím, že nám všem už toho všeho hrabe, už to nezvládáš, tak fyzej to srabe.
3: Samozřejmě si to nějak neber osobně, to je v pohodě.
1: Jsme tohle řešili plánování svatby, tak to se k tomu úplně hodí.
3: No, vidíš to, tohle jsou činasky zadarmo, takže jste ušetřili. Máme krátce po 10 a jedeme dál.
2: Relax Radio.
5: Aleš Schwarz.
2: Aleš Schwarz. Relax.
5: Relax Radio.

0: 10 hodin a 10 minut k tomu, přátelé, posloucháte Radio Relax, je čtvrtek s datem 28. května a já jsem se teďka chtěl víceméně jakoby zeptat. Mně už se to stalo víckrát a říkal jsem si, jestli nejsem jako divnej, jestli třeba to máte taky nebo tak. No prostě, abych to zkrátil, stane se mi, že vlastně třeba ráno se probudím, myslím si, že jsem jako ready, jdu do kuchyně, stojím tam, koukám a vůbec nevím, co se děje. Tak jsem si to dneska zkusil vyhledat, co to je. A věřte tomu, není to vůbec nic nenormálního. Je to stav, kterýmu se říká sleep inertia, to znamená nějaký takový ten jako počeštěný, je to lidově stav, kdy člověk stojí v kuchyni a neví proč. Já teďka spíš jenom nevím, jestli tím trpím jenom já, nebo jestli se to třeba stává i vám. Jako kdyby náhodou jste měli chvilinku čas, mě by to hodně uklidnilo, tak napište na 606 736 736, já budu mít hned hezčí dopoledne a vy budete vědět, že jste úplně normální.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem

Vzal si dva lízinky, dvě hypotéky, měl z toho nervy, tak začal brát léky, do toho nějaký

Ale byl Freddie Mercury, Living on my own, tohle jsou skladby, které si člověk pouští, když potřebuje třeba za volantem zůstat jako hodně dlouho vzhůru a potřebuje být stále fresh, tak tohle to vás 100% udrží, věřte mi. Ale teď trošku někam jinam. Ráno jsem šel do rádia, šel jsem okolo dětského hřiště a všimnul jsem si, bylo tam asi 4 nebo 5 maminek, už takhle brzo po ránu a byli tam s dětma. Na druhou stranu chápu, protože po ránu udržet děti doma, aby byly v klidu, to je dost nemožný. Vím o tom svoje, mám to taky za sebou a to jsem právě chtěl zmínit. Mezi nima tam byl jeden otec. Otec s malým dítětem, to jste neviděli. Ty ženy, jak na něj koukali, jak prostě to byl pohled jakože wow, to byl prostě ten král jejich dopolední a tak dále. Tak jsem si tak duchu říkal, kde se vzalo takový to rčení, že děti, že otcové se neumějí postarat o děti a že je neumějí zaujmout a tak dále. Svým způsobem, když se podíváte dneska na Facebook, je tam docela dost užitečná metoda a já jsem to tak trošku spojil a zkusil jsem se vás zeptat, jestli si ještě vzpomenete, a to trošku jdu od nějakého toho věku batoleté a menších dětí až do toho, řekněme, náctiletého, jestli si vzpomenete nějaké svoje hry, které jste třeba hráli na skovku, na honěnou, na vojáky, na policajty a tak dále a tak dále. Je to sice trošku retro, ale možná byste se až divili, na co všechno jste si v dětství hráli. Tak je mrkněte. Facebook Relax Radio.

0: zimní zahrady CR Sklo. Zřejmě celkem slušný oddíl. Tým profíků, co se nezastaví před ničím. CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Je to tady. Půjdeš?
2: No to je jasný. Jdeme.
1: Labyrint Kladno a divadlo Lampion připravili zábavné odpoledne ke Dni dětí.
2: Sejdeme se v neděli 31. května ve 2 hodiny v Sýtenském údolí
1: a užijeme si krásné odpoledne.
2: Plné pohybu, tvoření a zábavy pro celou rodinu.
1: A přijde i maskot Myšák Láboš.
2: Těšíme se na vás už tuto neděli v Sýtenském údolí.
1: Den dětí s Labyrintem.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel jedinečnou chuť nenahradíš. Půl litru za 18,90. A Milka zmrzlina různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
4: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Leko šunku Marina 100 gramů za 19,90 a Milku čokoládu při koupi od 2 kusů za 27,90 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
5: Léto. Slunce. Plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
6: Relax Radio. Dopravní servis.
7: Máme za chvilinku 10:30, přiznám se, je to 5 minut, co jsem dorazila zprávu, asi jsem to přehlídal, ale tako, není to zase až tak nic dlouhýho. Dopravní nehoda motorkáře a osobního vozu se zraněním na silnici 2/606 na horizontu v lese ze směru od Doges směr na Kamenný Žehrovice. Složky IZS, jak píše Jirka, už jsou přivolány, tak na to dávejte jenom pozor.

0: Tři minuty po půl jedenácté, pojďte se nechat pozvat třeba na Švihovské Létofest, což je rodinný festival dobrého jídla a živé muziky. Ideální kombinace. V sobotu 30. května od 2 odpoledne, tedy od 14 hodin do 22, kde jinde než Švihov u Rakovníka, přímo pod Břízkami. Těšit se můžete nejen na hudební vystoupení, ale taky na tombolu plnou zážitku. Nebojte, i pro děti tam bude skákací hrad a třeba i takové to vděčné malování na obličej. Pak tady mám ještě jednu pozvánku na hokej, teda na hokej, na fotbal. Sokol Hostoun versus FK Králův dvůr, pátek 29. od 18 hodin, stadion Vojtěcha Cajdamla v Hostouni. Takže Sokol Hostoun, Králův dvůr v pátek 29. od 18 na stadionu Vojtěcha Cajdamla v Hostouni. Určitě dojděte fandit, protože to domácí rozhodně ocení.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Je relax. Relax Radio.

0: čtvrtek 4. června od 19 hodin se můžete těšit na největší hity Hanky Zagorové v podání Evy Kleinové a Boombandu Jiřího Dvořáka. Čtvrtek 4. června, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
1: Pouze v UniCredit Bank teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně, až 5000 korun. UniCredit Bank.
2: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
3: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pustte k vodě. Doktor Max.
4: Do Penny dorazila Polštářová zoo. Navíc v akci meruňky balené 500 gramů za 39,90 a mistrovská dušená šunka řezníků v talíř 100 gramů za 19,90. Penny.

Tohle byla Lucie a Daniela, teď máme 10:45 a jednu minutu k tomu. Před chvilinkou jste možná zaregistrovali pozvánku do zámecké zahrady na otevření sezóny, kde bude Eva Kleinová. Ta bude zpívat písničky Hanky Zagorové, je to hodně příjemný, jako doporučuju, pokud budete mít co dělat, rozhodně vyražte. A mluvím o tom proto, že právě dnešním hostem u mý kolegyně Jarky, ta chodí od 16 hodin, bude právě zpěvačka Eva Kleinová. Bude zpívat právě Hanku Zagorovou, ne tady ve studiu, ale potom v té zámecké zahradě. Tady si budou spíš povídat, budou vzpomínat, a to, že oni jako ženský umějí, budou vzpomínat na hudbu, kterou milují celý generace. Otevřou dveře tak trošičku i do zákulisí, možná se dozvíte i nějaký pikošky, jo. Určitě to bude vtipný, životní trapasy a tak dále. Takže jestli můžu doporučit, tak abyste věděli, do čeho jdete ten příští čtvrtek, tak si to dneska rozhodně nalaďte odpoledne po 16. hodině.

0: Pohodová muzika na konec hodiny, to je George Ezra, návštěva Budapešti. Teď další pohodový zprávy. Už je tady Kamča, vyšlo nám to přesně na 11. hodinu.
1: Nakladně došlo ke srážce vlaku s člověkem a rakovník investuje do kamerového systému. Hezké dopoledne.
2: Relax Radio.
1: Tragická nehoda se stala dnes krátce před 9. hodinou ráno. U přejezdu v Rozdělově srazil osobní vlak člověka. Jak potvrdila mluvčí středočeských záchranářů Monika Nováková, osoba na místě zemřela. Na trati Rakovník Masarykovo nádraží byl zcela zastaven provoz. Policisté uzavřeli také silnici z Rozdělova na Velkou Dobrou. Mluvčí Rakovníka Kateřina Hradilová přináší informace k rozšíření kamerového systému.
3: Vytipovali jsme lokality, kde by bylo vhodné umístit nové kamerové body kvůli vzniku černých skládek okolo sběrných nádob. Instalovány budou v lokalitě Na Spravedlnosti, na Sekyře, Vrchlického náměstí a v ulici Sadova. Realizace je plánována do konce července letošního roku. Městu bude poskytnuta dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského fondu prevence ve výši 300 000 korun.
1: Zájem o letní dovolenou je i letos velký. Trvající válka na Blízkém východě Čechy od nákupu zájezdů neodradila. Při výběru dovolené jsou ale opatrnější a více se zajímají o bezpečnost dané destinace, cenu zájezdů a služeb. Vyplývá to z ankety mezi cestovními kancelářemi a prodejci pobytů. Stejně jako u jiných sezon platí, že Češi si u letní dovolené rádi připlatí za pohodlí a nadstandardní služby. Doba pobytů se ale zkracuje a v kurzu je týdenní dovolená. Pokles ceny ropy v posledním týdnu by se brzy měl projevit i na čerpacích stanicích v Česku. Ceny benzínu i nafty by mohly klesnout o 1.

0: až 2 koruny za litr. Trh s ropou i pohonnými hmotami ale i tak zůstane extrémně nestabilní a ceny se mohou opět rychle změnit. Sport. Beach volejbalisté Ondřej Perušič s Jiřím Sedlákem porazili na turnaji Pro Tour Elite v Ostravě Brazilce Evandra s Arturem 22-20-21-18 a ve svém úvodním utkání ve skupině zaznamenali první českou výhru v hlavní soutěži. Dnes se v areálu pod Vysokými Pecemi v Dolních Vítkovicích představí i všech 6 dalších domácích párů v hlavní soutěži.
1: Relax Radio. Relax Radio. Počasí. Počasí.
0: Dopoledne je polojasné a zůstane to tak po celý den. Teploty od 21 do 24 stupňů.
2: Ale teď jsem se tak jako zamyslel, vzpomněl jsem si na ty předchozí zprávy, jak jsi se tam bavila o té čistotě vody.
0: Ano.
2: Takže ty se jako hodně rozmýšlíš, než by si jako došla do přírodní nějakých koupališť a tak
0: ano,
2: dále.
0: Ano, a když si to i hodně jako rozmýšlím, když jdu k moři.
2: A nosíš sebou tu svoji chemickou laboratoř, jakože děláš pravidelně rozbor vody, posíláš to a tak.
0: Když jdu do té vody, jak se kouknou právě na to, jestli jako si vidím na ty nožky dole.
2: Vidíš na špičku nosu.
0: Jestli si vidím, no to samozřejmě, ale na ty špičky jako já jsem fakt, ty chodíš do rybníka plavat?
2: No jasně, že jo. Čímž špinavější, tím lepší.
0: Tak protože... pošli normálně, až půjdeš plavat, tak pošli fotku, protože já tomu nevěřím.
2: No opravdu chodím, jako jo, protože vem to zase takhle, z té druhé stránky, to strašně praktický. Pokud ta voda je aspoň trošičku špinavá, nebo to něco v ní je, tak se to
0: tak
2: na
0: to
2: tebe
0: nevidíš.
2: Nabalí se to na tebe, vylezeš ven a nejdou po tobě mouchy zase, jo.
0: Jo, výborně.
2: Nebo zase naopak, no to je pravda, no. Nic, to je na dlouhou diskuzi, já nabídnu Veronu. Ale pokud byste se potřebovali v dnešním čtvrtečním dopoledni trošku probudit, no a jedeme dál?
1: Relax Radio.
3: Aleš Schwarz.
1: Aleš Schwarz. Relax.
3: Relax Radio.

0: Niall Horan a vlastně jedna z novinek na Relaxu, která se určitě objeví časem i v Relaxádě, tedy v oficiální hitparádě Relax Rádia. Už jsem to dneska tak jako myslím, že jednou zmiňoval, je možné a je to spíš i nutné, aby jsme sestavili tu novou, potom do Relaxády hlasovat. To všechno se děje přes naše stránky www.radio-relax.cz. Výběr závisí v podstatě jenom na vás. Dáváme tím jako jenom na vědomí, že hitparádu si sestavujete sami. Jak si to uděláte, takový to budete mít i tentokrát, i tento týden. Včera byl s vámi kolega Dan, tak se určitě jukněte na stránky, zahlasujte, uvidíme, jak to všechno dopadne. Mimochodem, koukal jsem se i na hokej, to je jen tak jako lehká zmínka, jo. Všude čtu, jak ty Finové jsou jako jasný favoriti a tak dále. Já si myslím, že to tak nemusí být. Uvidíme odpoledne.
1: Relax. Relax Radio.

0: zimní zahrady CR Sklo. Zřejmě celkem slušnej oddíl. Tým profíků, co se nezastaví před ničím. CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.

To si budeme povídat v tenhle ten čas, máme za 11:55, to znamená, blížíme se pomalu, ale k obědu, tak člověk upadá do takové té letargie, už se těší na to jídlo, říká si už, aby to tady bylo, tak možná právě proto jsme tak nějak pro vás nasměrovali Veronu, aby vás trochu probrala Jugota Movement. Mimochodem, když už se bavíme o tom čase, o tom obědě a tak dále, víte, jakých je nejdelších 5 minut ve dne? Je to posledních 5 minut před obědem, to bych jako souhlasil, potom je to takových posledních 5 minut pracovní doby, myslím si, že taky nejsem sám, kdo s tím souhlasí, a pozor, a to je finál, to jsem si ani neuvědomil, taky 5 minut, kdy se třeba, když nosíte do práce notebook nebo počítač, rozhodne instalovat aktualizace, když byste se měli chystat domů a požaduje, abyste to pak jako ještě po něm vypli, tak jako to jsou taky hodně dlouhý minuty.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Je přesně 11:30, tak mrkneme na Pražský okruh, tam se ještě došetřuje dopravní nehoda, je to ve směru na Ruzyň, průměrně tuším, že na 14. kilometru. Tak a to je úplně přesně. Tak dávejte pozor, protože se nehoda došetřuje hlavně na zpevněné krajnici, ta je myslím, že dokonce i uzavřená. Probíhá tam došetřování nehody, všechno se přeměřuje a provoz je tam samozřejmě zpomalený. Tak je možný, že se to tam trochu zasekne a že se budou tvořit kolony.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: that you're sorry. 'Cause I love you, I love you too much to look back.
1: Sháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
2: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Bivoy, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A Kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.

0: Další pohodová předobědová muzika, to byla Iva, která stále věří, tak doufejme, že jí to vydrží co nejdýl. Jak už jsem říkal, máme těsně před obědem, tak já vás budu lehce připravovat na dobu, která přijde po obědě. Říká se tomu odborně food coma, takzvaná ospalost po jídle. Věda tomu říká postprandiální somnolence. Lidově je to stav, kdy vlastně byste najedený sednete si ke stolu a vaše duše opouští tělo. Mimochodem je dokázaný, že produktivita, to je docela zvláštní, výrazně padá mezi 13. a 15. hodinou, takže tím pádem lidstvo postavilo takovou tu moderní ekonomiku přesně na dobu, kdyby si mozek nejradši lehnul pod stůl. Možná pomůže káva, nevím, třeba v Itálii je běžné dát si po obědě espresso, tam už si třeba kafe s mlíkem v Itálii, když si dáte, tak na vás budou koukat prostě hrozně. Jo, tam přesně podle toho poznají, že jste cizinci. Káva s mlíkem max dopoledne, odpoledne už ani náhodou. Ve Vietnamu to řeší ještě jinak a to se mi hodně líbí. Tam je běžný vidět lidi odpoledne krátce odpočívat jako třeba v obchodech nebo v kanclech, někdo spí na židli, někdo za pultem, což mě připomíná jedno vyfocení od mého kolegy Honzy, je to, když se podíváte na náš rádiový Facebook, sjedete si trošičku dolů, tak přiznám se upřímně, někdo říká, že jsme to nahráli, ne, Honza mě fakt přichytil, nevím, co to na mě přišlo, trošku jsem si dřímnul a je tam prostě i důkaz, takže Facebook Relax Rádia a opravdu tomu věřím.
1: Relax Rádio, nejlepší rádio ve vašem městě.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
1: Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu NPERF. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafon.
2: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
2: Kaufland.

0: Pomalu, ale jistě se blížíme ke 12. hodině, což je nejenom doba oběda, ale hlavně doba odpoledních zpráv, nebo poledních zpráv, abych byl úplně přesný. Dozvíte se v nich mimo jiné, i to, a to mě docela překvapilo, jaká jsou oblíbená jména u nás v Čechách. No a Kamila, která přišla na zprávy, to rozhodně není.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Kamila dorazila do studia, tváří se trošku naštvaně, je mi to jasný, ona je taková cimprlik na čas a chybí nám prostě půl minuty do 12, ale tak to se nedá nic dělat.
1: Jakub drží prvenství nejoblíbenějších jmen a v Praze byla spuštěna interaktivní mapa dopravně nebezpečných míst. Přinášíme vám další zprávy.
2: Relax Radio.
1: Viktorie loni po 13 letech se sadila z prvního místa žebříčku nejoblíbenějších dívčích jmen Elišku. Eliška skončila druhá, Sofie byla stejně jako v roce 2024 třetí. Mezi chlapeckými jmény, která rodiče vybírají nejčastěji pro své narozené děti, dál vede od roku 2011 Jakub, za ním následuje Matyáš a Jan. Jméno Jan je jediné, které se od roku 1950 nepřetržitě drží mezi 10 nejoblíbenějšími. Z toho bylo 25krát na prvním místě. Kraj přišel s vlastním řešením podpory dobrovolných hasičů. Na rozhodnutí státu už nechce čekat. Na podrobnosti jsme se zeptali přímo hejtmanky Petry Peckové.
3: Dobrovolní hasiči potřebují být akceschopní a potřebují obnovovat svoje vybavení průběžně. My jim nemůžeme vzkázat, ať počkají do podzimu, že už třeba budeme vědět, kolik peněz od státu dostanou a co budeme spolufinancovat. Proto jsme se rozhodli ukončit nejistotu obcí a rozdělili jsme náš program na dva. A v tom prvním plánujeme rozdělit ve výzvě 50 milionů korun na zvýšení akceschopnosti sboru dobrovolných hasičů a na podporu hasičského sportu. Celkově je v rozpočtu kraje na podporu hasičů pro letošek vyčleněno 85 milionů korun.
1: Iniciativa Nula dnes spustila interaktivní mapu dopravně nebezpečných míst v Praze, do které mohou lidé zaznamenávat nehody i místa, kde se necítí bezpečně. Do webové aplikace mohou zanést přechody, křižovatky nebo ulice, kterým se vyhýbají nebo kam raději nepouštějí děti. Nyní je v mapě přes 40 míst. Mapa má upozornit politiky a úřady na problematická místa v metropoli a přispět k debatě o bezpečnosti dopravy před podzimními komunálními volbami. Dopis, který Evropská komise zaslala českým úřadům 20. května a který hovoří o pozastavení proplácení dotací kvůli podezření na střet zájmu u premiéra Andreje Babiše, se týká i zemědělských fondů. Český ministr zemědělství Martin Šebestyán přitom ve středu řekl deníku N, že jeho ministerstvo nadále dotace holdingu Agrofert vyplácí.
2: Sport.
1: Česká reprezentace musí ještě před oznámením konečné nominace na mistrovství světa v Severní Americe vyřadit z aktuálního kádru 3 fotbalisty. Z hráči, kteří nemají místo jisté a jsou na hraně, o tom trenér Miroslav Koubek mluvil. Národní tým se sejde dnes v Praze a konečný výběr trenéři oznámí po nedělním utkání s Kosovem na Letné.
2: Relax Radio.
4: Relax Radio.
2: Počasí.
1: Ještě se podíváme na oblohu, ta by měla být polojasná s teplotami kolem 23 stupňů.
0: Hele, Kamčo, řekni mi, ale pravdu, jako když jsi zkoumala ty jména, jo, tak koukala jsi se třeba, na kterém místě je Kamila?
1: Nekoukala, protože já si myslím, že jsem někde úplně jako poslední.
0: Jakože myslíš, kolika jmen?
1: No, jako ze všech.
0: Ze všech, dobře. Dobře, tak dobře. U tebe bych to pochopil.
1: A ty znáš ještě nějakou jinou Kamilu? Podle mě nás moc jako není, tak nevšední, nebo ne nevšední jméno, ale je to takový tvrdý jméno, takový přísný.
0: Ale já ti něco chci říct, jo. Jednou mi jedna slečna řekla, že i Aleš je takový tvrdý jméno, takže ty máš tvrdý jméno, já mám tvrdý
1: takže
0: jméno.
1: Jsme tvrdý.
0: Jakže jsme tvrdý. Já bych to dál neskoumal, pojedeme dál. Já tady mám nabídku muziky. Jdeme se tak jako lehce zeptat, jak se má.

0: Takže tvrdej Aleš, tvrdou Kamilu vám přeju hezký odpoledne.
1: Relax Radio.
2: Aleš Schwarz.
1: Aleš Schwarz. Relax.
2: Relax Radio. Yeah,

Teploty a počasí už tomu tak nějak odpovídají, tak proč se nenechat pozvat? Švihovské Léto Fest je rodinný festival dobrého jídla a živé muziky. A tahle akce proběhne v sobotu 30. odpoledne od 14 do 22 hodin a bude to stát za to. Každopádně si napište na sobotu Švihov u Rybníka, areál pod Břízkami. Těšit se můžete nejenom na hudební vystoupení, ale samozřejmě bude tam i tombola plná zážitku. Můžete vzít i děti, to je jasná věc, pro ně tam bude skákací hrad a bude se malovat na obličej, to je vždycky věc, která nejvíc zaujme. Pak tady mám ještě jednu pozvánku na fotbal, Sokol Hostouň versus FK Králův Dvůr v pátek 29. od 18 hodin na stadionu Vojtěcha Zeidhamla v Hostouni, takže to je něco pro sportovce, přijďte fandit.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: 4. června od 19 hodin se můžete těšit na největší hity Hanky Zagorové v podání Evy Kleinové a Boombandu Jiřího Dvořáka. 4. června, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
1: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
4: A zásilka z Datartu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Tu. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
5: V boxech od Černáku Pozličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datart. Opravdový elektrospecialista.
6: Relax Radio.

0: významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 28. května. Tento den v roce 1738 se narodil francouzský doktor Joseph Guillotin. Jaké zařízení po něm bylo pojmenováno, snad ani nemusíme připomínat. Roku 1961 spatřil světlo světa Angličan Roland Giff, zpěvák Fanny Ann Kennebles. Ročník 1941 je zpěvačka a moderátorka Pavlína Filipovská. O 3 roky mladší je bývalý starosta New Yorku Rudy Giuliani. Roku 1968 se narodila jedna z nejvíc sexy zpěvaček světa. Kylie Minogue. Disco diva, pop princess. Přišla na svět v australském Melbourne. Jinak 28. květen nebyl v historii zrovna veselý den. V roce 1963 se Bangladeší přehnal jeden z největších cyklonů v dějinách lidstva. Miliony lidí připravil o střechu nad hlavou. Posledním dnešním oslavencem je Mark Feehely, člen Westlife. Narozeniny slaví vždy tento den od roku 1981.
1: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den.
2: Relax Radio.
3: Relax Radio.
2: Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
4: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
5: Relax, nejlepší rádio ve vašem městě.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: Léto, slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Víte, že sem obvykle trvá mezi 5 a 20 minutami, ale naše akce 20% na všechno v prospánku trvá 4 dny. Vyberte si novou postel, matraci nebo polštář. Akce 20% jen od pátku do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
4: Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax Radio.

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.
2: Čtvrtek 28. května už je necelá minuta a zbývá do 13. hodiny a před námi jsou právě teď zprávy s Kamčou.
3: Velváry protestují proti výstavbě větrných elektráren a Louny opraví Pudlovskou ulici. Přejeme pěkné odpoledne.
1: Relax Radio.
3: Obec Uhy zveřejnila záměr uzavřít smlouvu s investorem na vybudování několika větrných elektráren. Ty by měly být umístěny téměř u hranice s Velvary. O záměru přitom neproběhlo žádné meziobecní jednání. Město Velvary na květnovém jednání zastupitelstva vyjádřilo nespokojenost s tímto postupem a domluvilo se, že za pomoci právního zástupce bude proti postupu obce Uhy protestovat. Stejně postupuje i obec Nelahozebes.
4: I hned po dokončení současných prací na rekonstrukci kanalizace a vodovodu bude v ulici Pudlovská zahájena kompletní oprava komunikace. Rada města schválila navazující rekonstrukci tak, aby jednotlivé stavební akce proběhly koordinovaně a nově opravené povrchy nemusely být v budoucnu znovu rozkopávány. Město záměrně odložilo právě opravu této komunikace až po dokončení prací na podzemní infrastruktuře.
3: To byla mluvčí Loun Pavla Kutlu k rekonstrukci Pudlovské ulice. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka a jeho předchůdce Marian Jurečka se ve sněmovně omluvili za počáteční potíže systému jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatelů. Při dnešním sněmovním projednávání interpelace Jany Pátkové o údajně kritickém stavu a chaotickém spuštění hlášení se shodli na tom, že u velkých systémů jsou takové problémy běžné. Evropská komise dnes uložila čínské společnosti Temu pokutu téměř 5 miliard korun za porušení nařízení o digitálních službách. Důkazy, které má komise k dispozici, naznačují, že spotřebitelé v Evropské unii se na platformě Temu s velkou pravděpodobností setkávají se nelegálním a nebezpečným zbožím.
1: Relax Radio.
5: Relax Radio.
1: Počasí. Počasí.
3: Čtvrteční odpoledne je polojasné, jen místy může být jasno. Teploměry naměří maximálně 25 stupňů Celsia.
2: To byly zprávy, za které děkujeme. Minutu po 13. hodině vás zvu například na Temptation od Arash.

0: Máme 11 minut po 13. hodině relaxace, vy stále ladíte Radio Relax i ve čtvrtek 28. května. Venku krásné to počasí, krásné to slunce. No a před námi je, jak jste samozřejmě určitě čekali, anketa Relax v ulicích, ve které se vás ptáme na nejrůznější záludné i méně záludné otázky. A tohleto téma, co jsme dneska vybrali, bylo takové i pro mě docela relevantní, protože v posledních dnech jsem se účastnil několika různých takových setkání a všechny probíhaly v nějakých zařízeních, v nějakých podnicích. No a když jsem se pak po týdnu podíval zpátky do účtu, tak jsem zjistil, že jsem docela velkou částku utratil za jídla v těch různých restauracích. No a to je právě spojitost s dnešní otázkou, na kterou jsme se vás ptali. Zda jsou podle vás ceny jídel v restauracích přiměřené, nebo už lidově řečeno přestřelené? No a jdeme si poslechnout na to, jak jste odpovídali.
1: Relax v ulici.
2: To záleží, jaký podnik navštívím, ale asi přestřelená.
3: Jak kde? Takhle já nemám problém si zaplatit za jídlo, ale když to jídlo za to stojí, ale potom, když stojí smažený sýr 450 korun, tak to už je trochu průser.
4: Jak kde? Někde to jídlo stojí za to, někde je to prostě hrůzinec.
5: Když je dobré jídlo, ceny jsou dobrý.
6: Jak kde?
7: No tak to rozhodně přestřelené jsou. Řekla bych, že jsou ještě více než přestřelené a já bych zavedla, že jídlo s pitím by se mělo vejít do 100 korun českých.
6: Tak člověk si musí vybírat restaurace takový, kde chutná a za to jídlo si rád si zaplatí.
2: Přestřelené.
8: V přestřelených restauraci jsem teda ještě asi nebyl. Pokud je jídlo dobrý, rád si připlatím.
9: Já bych řekl, že přestřelené, protože určitě za řízek s bramorou kaší nebo s hranolkama fakt nechci dát 400.
10: Silně přestřelené.
5: Těžko říct, co je přestřelený, protože nevíme, jestli ten člověk v té restauraci, jestli mu patří, nebo jestli tam je v nájmu. Zaplatit všechny lidi, kteří tam jsou, a to je to strašně složitý.
7: Přestřelené. Jako ty ceny jsou fakt hrozný, jako já už fakt z toho nemůžu, protože jako víte co, to si chcete dát prostě jenom halloumi burger a dáte za něj 2 kila, jako hele, kde to jsme, a to je bez pití, takže sorry, prosím, snižte to.
1: Relax Radio. Relax Radio. Relax Radio.

sobotu večer. Bar plný skvělých drinků, starší i nová taneční muzika a zkušení DJs. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celý město

0: hokejový šampionát.
1: 13 hodin 26 minut a hokejové mistrovství světa 26 ve Švýcarsku dnes vstupuje do vyřazovací části. Češi skončili ve skupině B třetí a ve čtvrtfinále je čeká těžký soupeř Finsko. Utkání se hraje dnes od 16:20 v Curychu ve Swiss Life Aréně. Český tým se kvůli playoff po skupinách stěhuje z Freiburgu právě do Curychu. Národní tým jde do čtvrtfinále po nepovedeném závěru skupiny. Nejdřív prohrál s Norskem 1-4 a následně s Kanadou 2-3. Podle ČTK přitom Češi s Kanadou vedli 2-0, ale zápas nakonec ztratili a tím si zkomplikovali nasazení pro playoff. No a jedna taková zajímavost, do čtvrtfinále jdou jako druhý tým skupiny A a podle dostupných Finové jdou do čtvrtfinále jako druhý tým skupiny A a podle dostupných informací ztratili na turnaji body poprvé až v závěrečném šlágu se Švýcarskem, které skupinu A prošlo bez ztráty bodu. No a dnešní čtvrtfinálový program je skutečně nabitý. Ve stejný čas od 16:20 se ve Friburku hraje také Kanada proti USA a podle ČTK půjde o zámořské derby s pikantním podtextem. Kanada má šanci vrátit Američanům porážku z finále únorového olympijského turnaje v Miláně. No tak si počkáme na to, jak to všechno dopadne.
0: Sportovní zpravodajství z mistrovství světa v hokeji 2026 vám přiváží AAA Auto Kladno, největší prodejce ojetých vozů v regionu. www.aaauto.cz. Relax Radio.

0: Zimní zahrady CR Sklo. Zřejmě celkem slušný oddíl. Tým profíků, co se nezastaví před ničím. CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
2: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Kunín mléko polotučné v Bila klubu za 8,90 a meloun vodní se sníženým obsahem semen 1 kg za 24,90. Bila. To dobré začíná u nás.

0: prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.

0: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
1: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
0: Kaufland.
2: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko, litr s apkou za 8,90. A svianský más, půl litru, jen za 10,90. Albert. Dle srovnání k 25.

0: To byl Milou a jeho písnička Howling at the Moon. Máme minutu po 14. hodině a samozřejmě čekáme všichni netrpělivě na zprávy od Kamči.
1: Víme, kdy se otevřou kladenská koupaliště a kořenář nebyl při dobrovolném rozbruslení hokejistů. Začínají další odpolední zprávy.
2: Relax Radio.
1: Město Kralupy nad Vltavou připravuje obnovu víceúčelového sportovního hřiště na Purkyňově náměstí v místní části Lobeč. Sportoviště bylo dlouhodobě velmi oblíbené a hojně využívané dětmi, mládeží i širokou veřejností. Jeho stav je však dnes již značně opotřebovaný a poškozený, což komplikuje bezpečné využívání areálu. V rámci rekonstrukce dojde k úplnému odstranění staré vrstvy a následné pokládce nového moderního sportovního materiálu. Mluvčího Kladna Víta Herala jsme se zeptali, kdy otevřou koupaliště a zda je dražší vstupné.
3: Sezónu na letním koupališti s letiště zahájíme 1. června. Koupaliště Bažantnice otevřeme ještě před prázdninami, konkrétně 27. června. K navýšení cen vstupného ani dalších základních služeb oproti loňsku nedochází, a to ani na jednom z koupališť. V případě koupaliště s letiště stojí celodenní vstupné pro děti od 3 do 15 let 100 korun. Stejnou částku zaplatí držitelé průkazu ZTP. Osoby starší 15 let zaplatí 140 korun. Vstupenky je možné koupit na místě, ale i online prostřednictvím e-shopu sportovních areálů města Kladna.
1: Sněmovna by se podle opozičních starostů a nezávislých a pirátů měla mimořádně sejít kvůli střetu zájmů premiéra Andreje Babiše. Předseda starostů Vít Rakušan dnes na tiskové konferenci ve sněmovně řekl, že o svolání schůze chce jednat s dalšími opozičními stranami. Konání schůze pokládá za nutné i poslanec Ivan Bartoš. Rakušan vyzval ministra zemědělství Martina Šebestiána, aby jeho úřad přestal vyplácet dotace holdingu Agrofert, dokud nebude jisté, že je kvůli střetu zájmů předsedy vlády Evropské unie neodmítne proplácet. Odlesňování v Brazílii, kde se nachází největší část Amazonie, loni kleslo na nejnižší úroveň od roku 2019. Vyplývá to ze zprávy tamní monitorovací sítě. Významný pokles nelegální těžby zaznamenala Amazonie, největší deštný prales světa, kde se odlesňování zpomalilo o 23,5%. I tak se tam stále

0: ztrácí 5 stromů za sekundu. Sport. Brankář Josef Kořenář, který se v posledních dnech potýkal se zdravotními problémy, se nezúčastnil dobrovolného rozbruslení českých hokejistů před dnešním čtvrtfinálovým utkáním mistrovství světa v Curychu proti Finsku. Na ledě byl i Dominik Pavlát, který odchytal poslední 2 zápasy, i 3. gólman Petr Kváča. Utkání začne v 16:20.
1: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
0: Teploty se pohybují mezi 21 až 24 stupni, obloha je polojasná až jasná.
2: To byly zprávy ve 14 hodin, máme krásný den, krásné to počasí, určitě využijte, pokud budete mít po práci chvilinku. No a my využijeme vysílání Rádia Relax k puštění nějaké té kvalitní české muziky. Poslechneme si Monkey Business a písničku My Friends.
1: Relax

0: zimní zahrady CR Sklo. Zřejmě celkem slušný oddíl. Tým profíků, co se nezastaví před ničím. CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku 6x půl litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
4: V Jisku právě začíná výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký výběr výrobků pro váš domov i zahradu. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Přesný čas je 14.31 a my pro vás máme dvě dopravní informace z našich největších dopravních tahů. Na dálnici D4 na 40. až 41. kilometru dávejte pozor ve směru ze Strakonic k Praze v úrovni mezi Dubencem a Dlouhou Lhotou. Je totiž odstavená porouchaná dodávka, takže projíždějte se zvýšenou opatrností. No a podobná situace panuje i na dálnici D11, tam na 30. kilometru ve směru z Jaroměře k Praze. V úrovni Velkých Chvalovic a Peček je rovněž jedno odstavené porouchané vozidlo.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Jediná cesta vede vzhůru. Krásné to poselství písničky od Robina Schulze a Izzy Bizu. Only way is up. Máme 14.44, teďka jsem tam koukal dokonce i na sekundové ručičce, padlo také 44 sekund. Krásný to počet, samé čtyřky jedna vedle druhé. No a relaxáci, to možná také bude výzva k tomu se pobavit o nějakém systematickém přístupu k AI, k umělé inteligenci. Proč to vytahuji zrovna teďka? Nedávno jsem měl rozhovor s kamarádem ajťákem, který mi vlastně radil, že je dobré se vlastně vůbec zamyslet nad tím, jak mi to AI, jak mi ta umělá inteligence může zjednodušit život. Já jsem to totiž bral tak, že prostě jsem to začal automaticky nějak používat, občas jsem si něco jako nastudoval, občas jsem si něco přečetl, ale nějak jsem úplně nedumal nad tím, kde všude ji mohu použít. No a právě to může být, vážení a milí relaxáci, velká chyba, protože třeba automatizace pro lidi, kteří rozsílají nějaké velké množství e-mailů, nebo třeba děláte nějaké střihy videí, nebo děláte něco s muzikou, nebo děláte třeba nějakou automatizaci v závodě, to je vlastně úplně jedno. To využití je skutečně nekonečné, takže to můžete brát jako takový poštou k tomu, že se můžete třeba i vysloveně s AI pobavit o tom, jak ona vám může zjednodušit život a začít si ten život taky trošku optimalizovat.
1: Relax

0: Je to tady. Půjdeš?
1: No to je jasný. Jdeme.
0: Labyrint Kladno a divadlo Lampion připravili zábavné odpoledne ke dní dětí.
1: Sejdeme se v neděli 31. května ve 2 hodiny v Sýtenském údolí.
0: A užijeme si krásné odpoledne.
1: Plné pohybu, tvoření a zábavy pro celou rodinu.
0: A přijde i maskot Myšák Láboš.
1: Těšíme se na vás už tuto neděli v Sýtenském údolí.
0: Den dětí s Labyrintem.
2: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
3: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
3: Kaufland.

0: Právě jsme se spolu se skupinou Coldplay proletěli vesmírem, no a právě teď se jdeme podívat na zprávy s Kamčou.
1: Začne rozšíření prostor střední i základní školy Beroun a psychologové varují výherce Eurojackpotu před šokem a radí s rozvahou plánovat. Pohodové odpoledne vám přeje Kamila a Petra.
2: Relax Radio.
1: Střední škola a základní škola Beroun se rozšíří o novou přístavbu a rekonstrukcí projde i část stávajících prostor. Škola, kterou navštěvují žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, se kvůli vysokému počtu žáků dlouhodobě potýká s nedostatkem místa. Rada dnes schválila výběr firmy, která přístavbu postaví. Díky nové přístavbě vznikne například tréninkové pracoviště pro polytechnické vzdělávání, multismyslová tréninková místnost nebo cvičný tréninkový byt s kuchyní. Oprava povrchu silnice si vyžádá dočasné omezení provozu v Žatci, více řekne Tomáš Kasal.
3: V první etapě mají práce probíhat od křižovatky z ulicí Volinských Čechů po propojku gymnázia, tedy na úroveň vjezdu do areálu střední zemědělské školy. Nový povrch silnice se má pokládat v tomto úseku od 1. června do 26. července. Ve druhé etapě dostane nový povrch úsek před vjezdem do areálu zemědělské školy a jednosměrná propojka podél gymnázia směrem ke stadionu Mládí. Zde mají práce probíhat od 27. července do 15. září 2026. Objízdné trasy pro dopravu budou vedeny okolními ulicemi.
1: Na dětských hřištích přibývá hraček, které tam jejich majitelé záměrně nechávají pro ostatní. I když jde o dobrou myšlenku, radnicím a správcům hřiště způsobuje potíže. Rozbité a znečištěné hračky se mohou změnit v nebezpečný odpad. Hrozí kvůli nim riziko poranění nebo dokonce nákazy, například žloutenkou. Některá města nebo městské části se proto rozhodly pořídit na hračky boxy, případně rozbité kusy při kontrolách odstraňují. Rekordní výhra v loterii Eurojackpot, ve které výherce v úterý získal téměř 3 miliardy korun, je pro člověka velkým šokem. Je třeba si dopřát čas na jeho zpracování a nezdráhat se říci o pomoc. Řekli to kliničtí psychologové. Výhra danému jedinci může naprosto změnit život. O tom, jestli to bude spíš pozitivním nebo negativním směrem, pak rozhoduje nejen jeho povaha a zkušenosti, ale i prostředí, ve kterém žije.
2: Sport.
1: Česká fotbalová reprezentace se v Praze sešla k závěrečné přípravě před mistrovstvím světa. Trenérovi Miroslavu Koupkovi se hlásilo všech 29 hráčů v nominaci. Zdravotně jsou v pořádku. Odpoledne si mužstvo na Strahově poprvé zatrénuje.
2: Relax Radio.
4: Relax Radio.
2: Počasí.
1: Dnešní počasí zůstává bez změny, stále slunečno s teplotami kolem 24 stupňů. Noc na pátek bude jasná, teploty mezi 6 až 9 stupni. Přes den pak bude slunečno, ale ke večeru bude přibývat oblačnost. Teploměry naměří až 28 stupňů Celsia.
0: Předpověď počasí je slunečná a slunečná je i předpověď hudby na následující hodinu. Tak zazní třeba Pitbull a Mark Anthony na písničce Rain Over Me, ale samozřejmě toho tam máme pro vás připraveného mnohem a mnohem více, tak netrpělivě poslouchejte, uvidíte, co tam pro vás máme.
2: Relax.

0: Radio.
1: Chcete vědět, co se děje kolem vás?
0: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
1: Napište na zprávy @radio-relax.cz a my to pro vás zjistíme.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozhodnout.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na zahájení letní sezóny v zahradě Kladenského zámku. Ve čtvrtek 4. června od 19 hodin se můžete těšit na největší hity Hanky Zagorové v podání Evy Kleinové a boombandu Jiřího Dvořáka. Čtvrtek 4. června, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
1: A zásilka z datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
2: V boxech od Černáku Pozličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datart. Opravdový elektrospecialista.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo za 69,90. A soličilo prosecco 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Za chvilku máme půl čtvrté a právě proto vám přinášíme informace z našich dálnic, protože na dálnici D5 a D6 se něco děje. Na dálnici D5 na 19. kilometru ve směru z Prahy k Rozvadovu při průjezdu Berounem je tam na vozovce roztrhaná pneumatika, takže pokud se budete pohybovat právě v úrovni Berouna na dálnici D5, dávejte si pozor, ať vám tam něco nevletí pod kola. No a podobná situace panuje i na dálnici D6, tam na 2. až 3. kilometru ve směru z Karlových Varů k Praze v úrovni Hostivic, dávejte dobrý pozor, tam pro změnu leží na vozovce nějaký pohozený balík, ten také může poměrně komplikovat dopravu.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: To byla kvalitní muzika v podání George Michaela. Písnička Freedom 90 dohrála v 15:37. No a relaxáci, dostáváme se k zásadnímu sdělení, protože vy moc dobře víte, že soutěže, to je na Rádiu Relax to naše. No a právě kvůli tomu v tomto týdnu až do pondělí 1. června probíhá další oblíbená soutěž přímo na Instagramu našeho rádiového účtu. Takže určitě zavítejte tam, protože tam najdete soutěž o rodinnou vstupenku do zooparku Zájezd. Takže teďka určitě zbystřili všichni ti, co mají rádi zvířátka a zároveň mají rádi nějaké rodinné výlety, protože tady to všechno můžete spojit dohromady. No a zúčastnění se soutěže je velice jednoduché. První část spočívá v tom, že musíte sledovat Instagram Rádia Relax. Takže pokud to ještě neděláte, stačí na našem profilu najet na tlačítko kliknout, sledovat a kliknout a máte to splněno. No a druhá část úkolu je v podstatě stejně tak jednoduchá. Stačí zodpovědět soutěžní otázku, z jakých zvířecích letošních přírůstků se mohou v zooparku těšit. Co tam máme za nové přírůstky? Stačí nám pouze jedno zvířátko, když tam napíšete do komentáře pod příspěvkem právě na našem Instagramovém účtu, tak se zařadíte do slosování, no a v příštím týdnu na začátku zjistíme společně, na koho se vlastně usmálo štěstí.
1: Relax, Relax Radio. Last November I fell in love.

0: zimní zahrady CR Sklo. Zřejmě celkem slušný oddíl. Tým profíků, co se nezastaví před ničím. CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata mini Roma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
1: Kaufland.
3: Víte, že sen obvykle trvá mezi 5 a 20 minutami, ale naše akce 20% na všechno v prospánku trvá 4 dny. Vyberte si novou postel, matraci nebo polštář. Akce 20% jen od pátku do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: Odbyla 16. hodina a před námi jsou zprávy s Kamilkou.
1: Na obnovu domu bude možné získat bezúročnou půjčku až 2 miliony korun a nejvyšší ceny pohonných hmot v pátek klesnou více než půl koruny. Začínají zprávy, hezké odpoledne.
2: Relax Radio.
1: Slunečné počasí přivedlo do ulic i na cyklostezky výrazně více cyklistů. S rostoucím počtem lidí na stezkách ale přibývá také neukázněného chování a porušování pravidel silničního provozu. Městská policie v Berouně proto znovu posílila dohled v nejvytíženějších lokalitách a do terénu vyrazila cyklohlídka. Ta bude kontrolovat dodržování pravidel silničního provozu, bezpečný způsob jízdy i povinnou výbavu jízdních kol. Strážníci se zaměří také na používání ochranných přilep u dětí a mladistvých a na celkovou ohleduplnost účastníků provozu vůči ostatním. Některé dětské domovy nemají dostatek financí na letní tábory. Může za to zejména zrušení nároků na příspěvek na dítě, ale také nejisté a často pozdní dotace z krajů a růst cen. Domovy se tak často musí obracet na různé nadace, vypisovat sbírky nebo hledat sponzory. Pro mnoho dětí ale stále jistou účast na táboře nemají. Radního pro oblast vzdělání Milana Váchy jsme se zeptali, zda je Středočeský kraj připraven domovům pomoci.
3: Kraj je připraven dětské domovy podpořit. Aktuálně evidujeme jednu žádost o navýšení příspěvku. Ke každému zařízení přistupujeme individuálně. Je na dětských domovech, aby vyčíslili, kolik peněz na tyto aktivity potřebují a jak jsem řekl, my jsme připraveni jim pomoci.
1: Nejvyšší ceny pohonných hmot, které denně stanovuje stát, v pátek klesnou oproti dnešku o více než půl koruny. Litr benzínu v Česku zlevní o 58 haléřů na 43 korun 58 haléřů. Naftu pak čerpací stanice budou moci prodávat nejvýše za 40 korun 26 haléřů za litr, což je o 59 haléřů méně než dnes. Ministr životního prostředí Igor Červený na tiskové konferenci představuje podmínky programu Nová zelená úsporám. Na obnovu domu si bude možné bez úroků půjčit až 2 miliony, nabyt až 750 tisíc korun. Přímou dotaci až 400 tisíc korun získají jen nízkopříjmové domácnosti v programu Nová zelená úsporám Light. Stát pokryje úroky, které lidem vzniknou nad rámec renovace. Letos měl stát z modernizačního fondu na program uvolnit 4 miliardy korun.
2: Sport.
1: Fotbalista Hugo Sochůrek by se 7 dnů před 18. narozeninami mohl stát nejmladším hráčem v historii české reprezentace, pokud nastoupí v nedělním přípravném duelu proti Kosovu. Odmala byl hodně soutěživý a vždy se snažil vyrovnat nejlepším, což mu pomáhá vyrovnat se s obrovským skokem v kariéře, uvedl záložník Sparty na dnešní tiskové konferenci. Má šanci objevit se v konečné nominaci na mistrovství světa v Severní Americe.
2: Relax Radio.
4: Relax Radio.
2: Počasí. Počasí.
1: V noci očekávejte jasno, nejnižší teploty 9 až 6 stupňů. Závěr pracovního týdne bude slunečný, k večeru ale očekávejte přibývání oblačnosti. Teploty od 25 do 28 stupňů.
0: No takže to nám bude horko docela ještě dlouho, viď?
1: Kromě soboty, v sobotu se má počasí zkazit, mají dorazit přehánky, ale pořád bude 24-23 stupňů.
0: Ale víš, jak to je, jo? Řekneš právě na počasí dneska, zítra to bude stejně úplně jinak. No
1: a tak jako zapršet by možná trošku mohlo decentně.
0: No, voda je potřeba. Já docela dneska budu závidět našim hokejistům na ten let.
1: Jo, to je pravda, viď? No, ale zase jim nezávidím ten tlak, který na něj vytvořený. Doufám, že to jako zvládnou.
0: Budeš fandit?
1: No to víš, jo, já teď jedu domů, úplně,
0: no,
1: víš, jo, v autě možná
0: sledovat tady online, na internetu, veď? Online. A budu fandit tady řvát do mikrofonu. No takže jo, takže to byly zprávy naší Kamilkou Hagarovou a my si dáme jako ochutnávku následující hodiny, co se týče hudby.

0: Takže ještě jednou krásné odpoledne z rádia Relax. Dneska se opravdu moc těším, protože po 16. hodině nebude ve studiu pouze hudba, ale i zajímavý host. Povídat si budeme se zpěvačkou, textařkou a také učitelkou Evou Kleinovou. Řeč bude o muzice, muzikálech, zákulisních zážitcích, o tom, jak se člověk dostane na muzikálová prkna, ale taky třeba o písničkách Hanky Zagorové, které Eva zpívá s kapelou Bumband Jirky Dvořáka. Dozvíme se, proč tenhle projekt vznikl a jaké byly první reakce diváků a možná, já myslím, že ne možná, ale určitě přijdou i historky ze spolupráce se známými hudebními jmény. No a protože Eva umí nejen zpívat, ale dokonce i učí zpívat, možná se dozvíme i pár tipů, jak zlepšit náš hlas. Takže věřím, že se máte na co těšit.
1: Relax Radio. Relax s Jarkou.

0: plných skvělých drinků. Chceš se dobře bavit? Tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celé město, ale nakonec se stejně sejdem v Relaxu.
1: Relax Radio.

0: hokejový šampionát.
1: Ano, ano, je to tady. Dneska na mistrovství světa v hokeji ve Švýcarsku jde do tuhého. Dneska startuje čtvrtfinále a český národní tým čeká pořádná prověrka. Po třetím místě ve skupině B narazí naši hokejisté na silné Finsko. Zápas startuje dneska za pár minut, za dvě minuty v Curychu a půjde o všechno. Vítěz totiž buď postupuje do boju o medaile, anebo prostě balí kufry a jede domů. No, vedle českého duelu nabídne dnešní program i aktivní souboj Kanada versus USA. Tak co, milí posluchači, jak to dneska dopadne? Já teda budu fandit jak o 106, no a rovnou využiju naší hostici, našeho hosta Evu Kleinovou a zeptám se, sleduješ hokej?
2: Sleduju, když mám čas, ale hlavně mám skvělýho synovce, který mydlí hokejově prostě a mám takový pocit, že míří do zámoří, takže je skvělej a držíme mu palce. No fando!
1: Jak budeme tady fandit? Hoši, pojďte dáme gól! Co? Zpívej! Hoši, pojďte!
2: Jakože bychom udělali nějakou pěknou hymnu?
1: My musíme fandit prostě tady. Naše posluchače pozbudit k tomu, aby koukali, sledovali a já vás samozřejmě budu informovat informace z internetu, jak to momentálně probíhá. No tak držme si palce a jedeme dál.
0: Sportovní zpravodajství z mistrovství světa v hokeji 2026 vám přiváží AAA Auto Kladno. Největší prodejce ojetých vozů v regionu. www.aaaauto.cz. Relax Radio. Relax Radio. Relax Radio.

0: významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 28. května. Tento den v roce 1738 se narodil francouzský doktor Joseph Guillotin. Jaké zařízení po něm bylo pojmenováno, snad ani nemusíme připomínat. Roku 1961 spatřil světlo světa Angličan Roland Gift, zpěvák Fanny Ann Kennebles. Ročník 1941 je zpěvačka a moderátorka Pavlína Filipovská. O 3 roky mladší je bývalý starosta New Yorku Rudy Giuliani. Roku 1968 se narodila jedna z nejvíc sexy zpěvaček světa. Kylie Minogue. Disco diva, pop princess. Přišla na svět v australském Melbourne. Jinak 28. květen nebyl v historii zrovna veselý den. V roce 1963 se Bangladeší přehnal jeden z největších cyklonů v dějinách lidstva. Miliony lidí připravil o střechu nad hlavou. Posledním dnešním oslavencem je Mark Feehely, člen Westlife. Narozeniny slaví vždy tento den od roku 1981.
1: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den.

0: zimní zahrady CR Sklo. Zřejmě celkem slušný oddíl. Tým profíků, co se nezastaví před ničím. CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Activii kefír v Bila klubu za 21,90 a Nescafe Dolce Gusto od 3 kusů za 109,90 za kus. Bila. To dobré začíná u nás.
2: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
6: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.

0: Takže dneska mám úžasného hosta, mým hostem je Eva Kleinová a já se rovnou zeptám, Evo, ty jsi zpěvačka, textařka, učitelka, jak by si se sama představila našim posluchačům Radia Relax?
1: Krásné odpoledne přeju všem, ahoj. Jak bych se představila? Já si myslím, že jsem člověk, který věnuje strašně rád svoji energii tam, kde a všem, kteří mají rádi hudbu. To mě hrozně těší a to mě hrozně baví, protože ta moje energie, která proudí lidem, kteří ji přijímají s otevřenou náručí, se mi dvakrát vrátí zpátky. Ha!
0: To je pravda, to je pravda. Já to mám asi podobně. No. Další otázka. Když jsi začala poprvé zpívat, kdy jsi vlastně došla k tomu, že to nebude jenom koníček, ale bude to něco víc?
1: Já jsem to viděla, já jsem byla malá holka, já jsem se stále převlíkla do krásných šatů, krásných bot. Maminka měla, si vzpomínám, takový černý pantoflíčky z Ameriky, tatínek je přines, na obrovsky vysokým podpatku a já jsem si je vždycky oblíkla a chodila jsem před zrcadlem a v ruce jsem měla libar a představovala jsem si, že jsem zpěvačka. Strašně jsem samozřejmě zpívala, všem okolo to vadilo, ale já jsem věděla tenkrát, že budu zpěvačka. Rodiče se mnou nesouhlasili. Ty řekli, tatínek mi řekl, prosím tě, taková hodná holka, hodná, chytrá holka přece nemůže být zpěvačka. Takže mě hnali na školy, ale stejně jsem si to probojovala.
0: To je vždycky nejtěžší, no, když jako rodiče mají nějakou představu, že něco budeš dělat a ty se vlastně úplně vymkneš. Ale vlastně rodina hudebníků, tak ano, asi se nedalo nic jiného očekávat, je to tak?
1: No jo, tak jsem tím načichla, já jsem nasála všechnu tu energii, to showmanství. Ano. A jako když to člověk v sobě má, tak jediná věc je to dělat dál, protože jinak vyschneš jak studna v poušti a ten tvůj život vlastně pro tebe nemá smysl.
0: Když si takhle vrátíš zpátky do minulosti, kdy bylo to poprvé, když jsi vstoupila na prkna, co znamenají svět?
1: Já jsem nejdřív zpívala ve sboru, ale jako solově si vzpomínám, že mě bylo asi 5 let a můj tatínek měl kapelu, která se jmenovala Spektrum v Lounech a byl dětský karneval a oni tam hráli na tom dětském karnevalu. Já jsem měla bílý šatičky, krásný bílý šatičky a zpívala jsem píseň od Ivety Bartošové Léto, léto mý.
0: No, léto mý, no to máš dneska splněný, veď? Léto tví, bych to tak dala. A já hlavně myslela, že začneš třeba, no tak ahoj, já jsem Eva Kleinová, 90, 60, 90. Tak,
1: skoro. Já bych řekla, že ses moc nespletla.
0: Nespletla jsem se, dobrý, tak já radši nebudu štvát naše posluchače. Jedeme dál, máte se na dalším stupu na co těšit.

0: Dneska je sice teprve čtvrtek, ale víkend nám klepe na dveře, takže máme nějaké pozvánky na víkendové akce. Rodinný festival dobrého jídla a živé muziky Švihovské léto fest. Sobota 30. května od 14 do 22 hodin. A kde Švihov u Rakovníka? Pod Břízkami. Těšit se můžete nejen na hudební vystoupení, ale i na tombolu plnou zážitků. Pro děti skákací hrad a malování na obličej. No a samozřejmě nesmí chybět pozvánka na sport. Sokol Hostouň versus Králův dvůr. Pátek 29. května od 18 hodin. Stadion Vojtěcha Cajthamla Hostouň. No, krásný víkend před námi. Doufám, že vám k tomu bude svítit sluníčko stejně tak jako dneska.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Pojďme připomenout našim posluchačům, já tady mám dneska významného hosta Evu Kleinovou, je to zpěvačka a ona by vám ráda představila projekt, kvůli kterému tady vlastně víceméně je, tak povídej.
1: No příští týden nás čeká nádherný koncert právě tady u vás v Kladně.
0: Na zámečku.
1: Na zámku, Já se tam těším, krásně se obleču a je to nádherný projekt Hanka, je naprosto nezbytné, jsou to písně Hany Zagorové.
0: Písničky Hanky Zagorové. A jak jste na tenhle ten projekt vůbec přišli?
1: Já jsem na to nepřišla, ten projekt vymyslela, nebo celý ten koncert vymyslela naše manažerka Jarmelka Provázková a bylo jasné, že projekt, který bude doprovázet kapela Boom Band, potřebuje nějakou zpěvačku, protože Boom Band je dvorní kapela, nebo byla dvorní kapela Hanky Zagorové a bylo jasné, že lidem písničky Hanky chybí. Takže se rozhodli, že uspořádají koncertní projekt a v hledáčku byly tři zpěvačky a já jediná neznámá. A ve své podstatě ta moje mediální neznámost mě umožnila to, že jsem se stala zpěvačkou tohohle projektu, protože ten projekt má připomínat písně Hanky a lidem bych měla Hanku malinko přiblížit, aby si na ní vzpomněli a aby ten můj mediální obraz nezastínil Hanku.
0: Takže je to spíš jakoby koncert z nostalgie, anebo tam přineseš i něco jako svýho vlastního?
1: Nostalgie vždycky je, když na někoho vzpomínáš, ale my máme samý krásný a veselý vzpomínky na Hanku, protože Hanka sama o sobě byla tak kouzelná a jedinečná bytost, která milovala humor. Takže nic, co s Hankou máme společné, se vůbec nedá srovnat s nějakým smutněním. Prostě ten koncert je veselý, je plný nádherných skladeb a to nejkrásnější na tom je, že lidi zpívají celý koncert spolu s námi.
0: No a připomeneš nám teda termín?
1: 4.6. na zámečku. V Kladně a je to od 19 hodin. Přijďte, strašně moc se na vás těším.
0: No já věřím, že to bude úplně krásný, nádherný, jak pro oko, tak i pro uši. A než si pustíme další písničku, která je na řadě jednou Whitney Houston, Queen of the Night, ty si říkala, že jsi taky musela dělat nějaký konkurs, ne? Co jsi zpívala u toho v té skupině Boom Band?
1: No konkurs, já konkurzy nenávidím. No? Já absolutně, kdybych měla někam jít dělat konkurs, jako myslíš konkurs na Hanku, to ten jsem právě nedělala, protože přišli, že jestli bych náhodou nechtěla tady ten projekt být součástí, ale když jsem dostala laso, takzvaně před 18 lety do kapely Boom Band, tak jsem byla vlastně pozvaná jenom na večer, abych se přišla na tu kapelu podívat, jestli vůbec by se mi líbilo s nima zpívat. Samozřejmě, že by se mi líbilo, protože pro mě to byli nejlepší muzikanti, který jsem kdy věděla. Já si vzpomínám, že jsem byla na koncertě s Karlem Gottem a Hankou a Helenou Vondráčkovou, že jsem všichni směřovali zraky na Karla Gotta a moje zraky směřovaly na Boom Band. A říkala jsem si, jednou jedinkrát zpívat tady s tou kapelou a zpívala jsem s nima na konkurzu Whitney Houston.
0: A ta právě přijde. Milí posluchači, můžete taky psát otázky na našeho hosta 606-736-736.
2: Relax. Největší hity 90. let.

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Bivoy, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A Kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
1: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
2: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankkarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.

0: Počasí.
1: Čeká nás pořádně letní den. Bude jasno nebo skoro jasno, jen večer začne v Čechách od severozápadu lehce přibývat oblačnost. Teploty vyšplhají na příjemných 21 až 26 stupňů, v některých částech Čech klidně až na letních 28 stupňů. Vítr jen slabý, takže ideální den vytáhnout sluneční brýle a nabrat trochu vitamínu D.
2: Takže to bylo počasí od našeho hosta Evy Kleinové. No já koukám na ty sportovní zprávy. 2-0 pro Finy. Ach jo, to bolí, au. No my si tu následující hodinu snad dáme trošku lepší, co se týče hudby. Půjdeme do 90. Always. Vždycky budu doufat, že dneska vyhrajem. Takže jedeme dál. Další hodinka 17 až 18 naším hostem Evou Kleinovou.
0: Relax Radio. Jarka Poláková. Relax. Relax Radio.

0: Dohrála Madonna a před námi je moje oblíbená rubrika a ta se jmenuje Anketa Relax v ulicích. Položená otázka byla spíše taková zvídací. Jsou podle vás ceny jídel v restauracích přiměřené nebo už lidově řečeno přestřelené? Jdeme na vaše odpovědi.
1: Relax v ulicích.
2: To záleží, jaký podnik navštívím, ale asi přestřelená.
3: Jak kde, takhle já nemám problém si zaplatit za jídlo, ale když to jídlo za to stojí, ale potom, když stojí smažený sýr 450 korun, tak to už je trochu průser.
4: Jak kde, někde to jídlo stojí za to, někde je to prostě hrůzinec.
5: Když je dobrý jídlo, ceny jsou dobrý.
6: Jak kde?
7: No tak to rozhodně přestřelené jsou. Řekla bych, že jsou ještě více než přestřelené a já bych zavedla, že jídlo s pitím by se mělo vejít do 100 korun českých.
6: Tak člověk si musí vybírat restaurace takový, kde chutná a za to jídlo si rád si zaplatí.
2: Přestřelené.
8: V přestřelený restauraci jsem teda ještě asi nebyl. Pokud je jídlo dobrý, rád si připlatím.
9: Já bych řekl, že přestřelené, protože určitě za řízek s bramborovou kaší nebo s hranolkama fakt nechci dát 400.
10: Silně přestřelené.
5: Těžko říct, co je přestřelený, protože nevíme, jestli ten člověk v té restauraci si mu patří, nebo jestli tam je v nájmu. Zaplatit všechny lidi, kteří tam jsou, a to je to strašně složitý.
2: Přestřelené.
7: Jako ty ceny jsou fakt hrozný, jako já už fakt z toho nemůžu, protože jako víte co, to si chcete dát prostě jenom halloumi burger a dáte za něj 2 kila, jako hele, kde to jsme, a to je bez pití, takže sorry, prosím, snižte to.
0: Tak to byly vaše odpovědi, no a já využiju zase svého hosta Evu. Co ty a ceny restaurace? Vaříš nebo chodíš do restaurace? Ty jsi z Prahy, viď?
11: Jsem z Prahy. Tam jsou ty ceny trošičku vyšší než tady v nakladně, ale musím říct, že mám své oblíbené restaurace a neměním. Třeba naproti ve škole, kde já pracuji, je skvělá restaurace, která opravdu vaří z báječných surovin. A pokud já mám šanci tam jít někde, přejedu si klidně i půl Prahy, protože vím, že se dobře najím. A ty ceny jsou, podle mě odpovídají tomu, jak naložili s prací, musí koupit dobré suroviny a tak dále. Myslím si, že to je v pohodě.
0: No, je to samozřejmě pravda. Já taky si občas zajdu s rodinkou někam do restaurace, není to každý týden, ale člověk si rád pochutná, tak za to dobré jídlo člověk utratí i nějakou tu vyšší částku. Ale nesmí to být každý den, viď?
11: To nejde, no, to nejde, samozřejmě.
0: Samozřejmě nejde. Já radši jdu do toho našeho školního bufetu, do naší výborné kavárny ve škole, tam je krásná obsluha a třeba Anička, že jo? A já jí posílám její oblíbenou písničku, která právě začne za pár sekund.

0: Tak já jenom připomenu našim posluchačům, že dnešním mým hostem je Eva Kleinová, zpěvačka, učitelka, herečka s velkým H. Já o tobě vím, že zpíváš v několika muzikálech, tak se chci zeptat, jaký muzikál je pro tebe taková jako srdcovka?
1: Srdcovky mám dvě, protože já zpívám celkem ve dvou muzikálech.
0: Dobře.
1: A zase je to s omylem, protože já jsem nikdy nešla na konkurs a vždycky oni mě jako oslovili, takže nemůžu říct, který je lepší. Kapka medu pro Veronku a Sněhová královna a oba dva se hrají v hudebním divadle Karlín.
0: Uh-huh. Já jsem teda byla na jednom muzikále, bylo to krásné.
1: Že?
0: Je to opravdu pro děti. Měla jsem tam tenkrát čtyřletýho syna a vydržel celé představení se na to dívat. Další otázka, nebude to na tělo, neboj se. Když se vrátím k tomu muzikálu, co je na tom muzikálu pro tebe nejtěžší? Protože já vím, že muzikál je tanec, zpěv a herectví.
1: Herectví. Já si myslím, že herectví a zpěv je fajn do té doby, dokud nezačnete tancovat a musíte to všechno propojit dohromady. Takže pokud do té doby, dokovat je ta choreografie lehká, tak je to fajn, ale my občas máme choreografy, kteří se opravdu chtějí vyřádit. Takže v momentě, kdy skáčeme, do toho hrajeme a ještě zpíváme, tam mám opravdu občas problém to udýchat, takže se malinko ulejvám.
0: No a stalo se ti během vystoupení nějaký trapas tobě nebo celkově?
1: Hele jo, vzpomínám si, my totiž jak jsme ženský a jak my máme v té šatně, jak my máme svoje oblečení a máme obrovské šaty, protože ty, to jsou pohádkové kostýmy, máme široké sukně a já stojím na jevišti a takhle, ty naše kostýmy si, naše oblečení si necháváme v šatně přes židly. A teď já stojím při závěrečné scéně, jako královna stojím na jevišti a koukám, druhá královna, říkám, sakra, co to má pověšenýho, má zvláštní kostým dneska, co to má připnutýho na té sukně, říkám, to vypadá jak moje podprseň. To je moje podprsenka. Jak jsem měla přehozenou moji podprsenku přes židli, tak se háčkem zachytla o tu sukni a ona tančila a teď jí tam vlála, chápeš, představení pro děti vlála mé kolegyni podprsenka.
0: No, tak já myslím, že pořád lepší podprsenka, než třeba, já nevím, boxerky nebo tanga.
1: Ne, tak ty by se neměli jak chytit, že jo? Ta podprsenka se zahákla a nešla
0: pryč. To je fakt, ta nemá háčky. No, ale myslím, že existují i takový tanga s háčkama. Že jo? Tak jo, před námi 90. Always.
2: Relax Radio. Největší hity

0: čtvrtek 4. června od 19 hodin se můžete těšit na největší hity Hanky Zagorové v podání Evy Kleinové a Boombandu Jiřího Dvořáka. Čtvrtek 4. června, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90 a Milka, zmrzlina, různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
2: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko, litr s apkou za 8,90. A svianský más, půl litru, jen za 10,90. Albert. Dle srovnání k 25.

0: Dnešními hostem je Eva Kleinová a my teď momentálně pro vás máme jednu úžasnou soutěž o lístky, neboli vstupenky na koncert. Hanka je naprosto nezbytné. Chceš nám něco k tomu ještě říct?
1: No, čeká nás velký koncert samozřejmě na podzim, velká šňůra koncertu a jeden největší se bude konat v Praze, v divadle Broadway, 12. listopadu. Já bych vás všechny chtěla na tento koncert pozvat a pro jednoho člověka, který uhádne, Jarko, co uhádne? Co my tam máme?
0: My tady máme ukázku, live ukázku z vašeho koncertu.
1: Ano.
0: A je to písnička.
1: Je to písnička.
0: Je to písnička.
1: Ano, je to písnička.
0: Není to obrázek. Je to písnička. A naši posluchači mají za úkol poznat, z jakého filmu nebo seriálu tahle písnička je, nebo kde jsme ji mohli slyšet. Jo? Takže to je úkol, vy budete psát nebo volat na 606736736 a my si potom někoho vylosujeme, kdo bude moc navštívit koncert. Ještě jednou řekni, prosím, ten datum.
1: 12. listopadu, divadlo Broadway.
0: Tak, jdeme na to.

0: Krajnová.
1: Dálniční hlídka Rádia Relax.
2: Pozor, řidiči, komplikace hlásíme na dálnice D8 ve směru na Prahu, konkrétně mezi 8 a 9 kilometrem ve směru od německých hranic. Došlo tam k nehodě autobusu a osobního vozidla. Na místě jsou dvě havarovaná auta a provoz komplikuje překážka na vozovce. Jezděte tady se zvýšenou opatrností a počítejte s možným zdržením.
1: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem.

0: uklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
0: Nenechte si ujít výprodej Visku plný skvělých nabídek. Sleva až 65% na výrobky pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Visk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Víte, že sen obvykle trvá mezi 5 a 20 minutami? Ale naše akce 20% na všechno v prospánku trvá 4 dny. Vyberte si novou postel, matraci nebo polštář. Akce 20% jen od pátku do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
4: Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu NPERF. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafone.

0: vyhlášenou soutěž, na kterou jste posílali odpovědi a musím říct, Evičko,
1: že... Já jsem úplně překvapená.
0: No, jako napsalo spoustu hodně lidí odpovědi, ano. Ale... Jestli, hele, schválně, jo, počkej. Jestli to poznáš, co to je, jo. Já to pustím, jo.
1: Já to tuším.
0: Jo, to je znělka Nemocnice na kraji města. A to si
1: to byly slovy, odpovědi.
0: Že jako ano, to. Ano. No my tady máme posluchačku Jitku. My tě zdravíme. Správná odpověď. Ahoj.
1: Jitko, ahoj.
2: Ahoj.
0: No, těšíš se na koncertík.
2: Tak zdravím. No strašně moc, Hanička je sluníčko. Hanička.
0: No, ale
1: ona je stále. No. A já myslím, že...
2: Ne, ona je věčná.
0: Přesně. A Eva ji naprosto luxusně napodobuje.
1: Promiň teda, já nejsem no, napodobitelka. Ale... Já myslím, že udržuju Hanky odkaz. Ale nikdy bych neřekla, že bych chtěla být originálem. Já jsem prostě Eva, ale vězte, že ty písničky se vám budou líbit i zpívaný jako Eva Kleinová.
2: No. Určitě, děkuju.
0: Jo, takže zůstaň mi potom na telefonu, my si vyměníme e-maily, tam ti zašleme vstupenku. Máš nějakou otázečku na našeho hosta?
2: Já nemám otázku, ale přeju jenom to dobré štěstí a hlavně zdraví v té nelehké době.
1: Děkuji moc, děkuji.
0: Nápodobně.
1: Těším se na vás.
0: A ještě jedna taková úplně mimo, sleduješ hokej?
2: Ne.
0: Ne,
2: já nemám nervy.
0: Já je mám, ale já sledovat to nemůžu.
1: Ale nervy přihlásit se do soutěže Rádia Relax, to teda to musíš mít super. Opravdu, ale velký nervy.
0: Takže ještě jednou moc gratulujeme a přejeme ti krásný večer.
2: Děkuju, já vám taky krásné sluníčkové dny.
1: Naschledanou.
0: Relax Rádio.

0: Krajinová je dnešním mým hostem a já o tobě vím, že jsi i výborná učitelka zpěvu. Jo. A tak mám na tebe takovou otázku, jo.
1: Řekni.
0: Dá se podle tebe, aby se naučil zpívat každý? Že musí mít k tomu člověk talent, nebo se jako dá opravdu naučit?
1: Ale je to úplně stejné, jako kdyby se zeptala, dá se naučit, nebo dá se každý naučit chodit? No, dokáže se každý naučit chodit? No. Někomu to trvá déle, někomu hned. Mm-hmm. A stejně tak je to i s tím zpěvem. Je to prostě o tréninku. A někdo bude výborný zpěvák, někdo bude obyčejný zpěvák, ale každopádně každý, pokud se tomu bude věnovat nějakým stylem a bude mít dobré vedení, tak si dokáže alespoň obyčejnou písničku popěvovat, zaspívat. Ne z každého bude Karel Gott, ale z každého může být prostě jenom člověk, který má zpěv rád a rozdává dobrou náladu.
0: No, já bych byla ráda, jako já nemusím zpívat jako Karel Gott. Mě by stačilo, kdybych zpívala třeba jako
1: Beyoncé.
0: Beyoncé, přesně.
1: Ale jde to samozřejmě, jde pokud to budeš pracovat, tak jsou techniky, které tobě dokáží nastavit hlas Beyoncé. Ale nebude to už Jaroslava Poláková.
0: Ale bude to, no, tak můžeme to nějak udělat, že by byla Beyoncé? I ten obličej, prsa, zadek, to bych docela jako přijmul.
1: Jeruško, to by byla trošičku delší operace. Ale hlasově si myslím, že bychom to do půl roku dali. Ale proč bychom nemohli dát pomocí maskéru i tu vizáž? To si myslím, že by bylo dobrý.
0: Takže když někdo říká, že zpívá falešně, je teda nějaká naděje, že by se...
1: Já si myslím, že ten, kdo zpívá falešně, tak mu někdo v dětství řekl, prosím tě, nespívej. Jo. A on se tím prostě vůbec nezabýval. A vůbec neměl potěšení z toho zpěvu. Protože každý si vytvoří ty svoje šuplíčky, kam se naučí ty tóny strkat. A pokud netrénuješ, tak ty šuplíčky nikdy ani neotevřeš, nenajdeš odvahu je otevřít.
0: Dobře, fajn. Tak já jdu pomalu, ale jistě otvírat šuplík number one. Písnička Celebrate.

0: naleďte Rádio Relax a zůstaňte s námi.
1: Relax Radio. Jarka Poláková. Jarka Poláková. Relax.
2: Relax Radio.

0: Kleinová je dnešním hostem mého driveu Relax s Jarkou a my pokračujeme na další téma. Já jsem totiž se dočetla, že s kapelou Boom Band Jiřího Dvořáka jste byli doprovázející kapelou jedné televizní show. Mám pocit, že máme rádi Česko, je to tak?
1: Je to tak, sedm let, no.
0: Sedm let?
1: Ježiš, to byla ta krásná doba. To bylo nádherných 7 let spolupráce. Mm-hmm. A musím říct, že jestli teda asi očekáváš nějaký pikantní košky,
0: samozřejmě.
1: Že jsem vždycky přemýšlela, jak to ten Libor dělá, na čem jede, protože představ si člověka, moderátora, který ráno nastoupí před kamery a jedinkrát se za celý den nepřeřekne.
0: No to je Libor Bouček, no.
1: To prostě, on, já mám pocit, že on je napojený na vesmír. Libore, zdravím tě, na dálku takhle a musím říct, že jsi prostě jedinečný, protože tohle byla jediná věc, na kterou jsem za 7 let nepřišla, jak to ten Libor dělá. Prostě je genius.
0: Je genius. A byly tam nějaký, dá se říci, vtipný momenty, který třeba jsme neviděli.
1: Všechno. My všechno, celý natáčení, který bylo, tak my jsme se furt smáli. Protože to, co zabírají kamery, to, co jde ven, tak ve své podstatě vidíte jenom to, co berou kamery. Ale to okolo, my jsme viděli úplně všechno okolo. Takže když skončila naše spolupráce s Máme rádi Česko, protože řekli, že chtějí změnu, je to naprosto legální.
0: Normální.
1: A taková doba, já jsem strašně šťastná těch 7 let, co jsme tam byli, tak jsem byla trošku smutná. Protože nejvíc, co mě trápilo, je, že přijdu o ty vtipky, o ty humorné scénky Jakuba Prachaře, že jo, s Liborem, tak jako by ty přestřelky byly úžasné.
0: No a opravdu ty herci, co tam jsou a soutěží, ty otázky neznají, nevědí, že jako opravdu tam prostě, jak přijdeš, tady máš.
1: Když otázku, je zkouška, je bez diváků a bez herců, jede se to jenom kapela a Libor, nikdo víc, nikdo z účastněných nic neví dopředu. To musím potvrdit a postupem času Jakub prostě se stal přeborníkem v mapě, že jo. Za začátku, když byly první díly, Jakub nevěděl ani, kde je Brno.
0: No dneska. Je to důležitý vědět, kde je Brno.
1: No, já bych řekla, že jo.
0: Pro mě je důležitý.
1: Přece jenom je to prostě stejně důležitý. Takže Jakub se vypracoval a pak, když získal parťáka Vojtu Kotka, tak se z toho stal prostě jako neuvěřitelný tým, jo. Takže, no, skvělý, nádherná práce, nádherných 7 let, já jsem šťastná za to, že jsem tam mohla být součástí a zpívat ty krásné písničky.
0: No, bylo to krásné a pokud naši posluchači Radia Relax mají nějakou otázku na našeho hosta, tak nám pište na 606 736 736.
2: Relax Radio. Relax s Jarkou.

0: právě nastal ten čas dostat se k vašim zprávám od našich posluchačů. Máme tady nějaké SMSky. Otázka, je to od posluchačky Petry Skladná. Evi, zajímalo by mě, stane se někdy i profesionální zpívačce, že si doma jen tak zpívá falešně a je jí to úplně jedno?
1: To je to nejhorší, to nejde. Jako zpěvačka, která zpívá, tak nemůže zpívat, to je vlastně disciplína, kterou se musíte naučit. No. Ale je pravda, že když blbneme se ségrama, protože já mám dvě velmi talentované ségry, když blbneme třeba v Lidovkách, tak zkoušíme občas takovouhle nějakou jako srandu, ale je to víc náročný, než zpívat vlastně čistě a správně.
0: No člověk nad tím musí přemýšlet.
1: Ano, přesně. Ano. Musí přemýšlet na tom, jaký ton tam dát.
0: No. Ano, jo, rozumím.
1: Ale dobrá otázka, aha. Super.
0: Další tady máme od Pepi Zloun. Milá Jarko, zeptej se Evy, jestli existuje nějaká písnička, kterou zpívala už tolikrát, že si před ní řekne, Ježiši, zase tahle?
1: Není. Já se snažím všechny věci, které dělám, tak se snažím dělat s láskou. A musím říct, že každou písničku, byť se mi zpívala, já nevím, 100krát, 200krát, v každý jsem si našla něco hezkého, takže věřte, že není. Všechno dělám strašně ráda.
0: OK. Jdeme dál. Poslední otázka tohoto vstupu je od Jany Skladna. Já vůbec neumím zpívat, nebo si to aspoň myslím. Má cenu to ještě zkoušet, nebo pozná člověk talent už odmala?
1: Talent je strašně malá část toho, co ti zabezpečí, jestli budeš nebo dá příležitost k tomu, jestli budeš dobrá zpěvačka nebo ne. Určitě si najdi pedagoga, kterýmu budeš důvěřovat, o kterým si myslíš, že tě dobře povede. To je první nejdůležitější krok. A ten druhý, dělej to všechno s radostí. A uvidíš, že ty kroky půjdou tak strašně rychle, že třeba za rok se potkáme a ty mi řekneš, hele Evo, je to báječný, já jsem se rozespívala a chci se tomu věnovat. Klidně, jenom pro radost.
0: Takže někdo je schopný z tebe udělat i Beyoncé. Je to tak.
1: I s těma mírama.
0: I s těma mírama, 90, 60, 90. Tak i vy můžete psát na 6673636 a ptá se našeho hosta.
2: Relax Radio. Relax Radio.

0: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
1: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis Standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5 400 korun. Více na škodaauto.cz.
2: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
3: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: stále a ještě pořád je mým hostem ve studiu Rádia Relax Eva Kleinová a já tady mám na ní zase dalších pár otázek, protože jsem se dočetla, že jsi spolupracovala třeba i s Karlem Gottem nebo Helenkou Vondráčkovou. Jaké to bylo?
1: No, já jsem u nich hlavně studovala vysokou školu pěveckou, protože já díky tomu, že jsem nastoupila před 18 lety do Bumbandu, tak jsem všechny angažmá, které byly, na kterých vždycky byl Karel, nebo tam byla Helena, nebo tam byla Hanka, tak já jsem měla tu šanci je pozorovat a vlastně nasávat všechno, jak pracovali s publikem, jak hezky zpívali, jak hezky tančili, že jo. Mm-hmm. Takže já si myslím, že jim všem strašně moc děkuju za to, co ze mě dneska vlastně oni 3, 4, 5, 6 lidí vytvořili, protože já jsem nasála z nich to nejkrásnější a to je pokora, to je obrovská profesionalita a neuvěřitelná lidskost a laskavost. A to si myslím, že to bylo to nejdůležitější, co oni v sobě měli.
0: Jaké bylo, když jsi byla jako host na turné Helenky Vondráčkové? Jak na to vzpomínáš?
1: Ježíš, to bylo krásný. To byla taková nádherná, takový krásný dárek, kdy jsem v rámci toho turné dokonce mohla s Helenou zpívat i duet Tell Him v češtině. A na to vzpomínám strašně moc ráda a mám občas i pocit, že se mi to jenom zdálo. Kdyby nebyly videa na YouTube, tak bych opravdu řekla, asi se mi to zdálo.
0: A máš nějakou historku, buď s Karlem Gottem, nebo s Helenkou Vondráčkovou?
1: Těch historek je strašně moc a většina je nepublikovatelná.
0: Tak to není po desáté, škoda.
1: Ale jedna možná, tak jak vlastně všichni Karla vnímali, tak jak on byl neuvěřitelná ikona, tak samozřejmě vždycky někde kamarádky říkali, hele, mohli bychom se na vás přijít podívat a jednou jsme hráli v Brně a moje kamarádka z Brna.
0: Zase Brno.
1: A moje kamarádka toužila se přijít podívat a nevěděla, že ten večer bude zpívat i Karel, ale chtěla se přijít podívat na mě. Ale ten večer byl tak strašně hlídaný, že se tam neměl vůbec šanci dostat nikdo mimo těch pozvaných lidí. Mm-hmm. A přišli jsme na to, že by mohla přijet na ten večer, připojit se k nám při tom, když my pojedeme na večeři, odjedeme z toho velkého amfiteátru na večeři a budeme se vracet, ona nasedne do auta a pojede s náma. Takže jsme měli spicha v té restauraci, kde jsme měli velkou večeři a ona tam na nás čekala, já jsem jí přivedla do té restaurace, usadila jsem jí ke stolu, říkám, přátelé, tohle je moje kamarádka, ona se otočila napravo a z pravé strany se otočil Karel, říká, dobrý večer, já jsem Karel Gott. Mohu vám pomoci svléknout kabát? A má kamarádka omdlela.
0: No, ještě, že řekl ten kabát. Mohu vás svléknout?
1: Hele, já si myslím, že i to by mu prominula, protože no, Karel všechno říkal tak krásně, tak nádherně, ano. Že každá by řekla ano.
0: Ano.
1: Na cokoliv.
0: Úplně si to dokážu živě představit. Tak stále píšete na 6736736 a prozradíme další otázky v následujícím vstupu. Relax.

0: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo za 69,90. A soličilo prosecco 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.
2: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
3: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.

0: Tak, my tady před námi máme poslední vstup s naším hostem Evou Kleinovou, která dnešní den se mnou tady trávila nádherný čas. Hlavně především vás chtěla pozvat na koncert, který se koná příští týden 4.6. v zahradách na Kladenského zámku. A před námi je má oblíbená část. Mám to strašně ráda.
1: Bojím.
0: Protože je to taková jako rychlovka. Já ti budu podávat otázky a ty strašně rychle odpovíš, jo?
1: Dobře.
0: A ono to hodně prozradí, jo, většinou. Takže pozor, jsi připravena?
1: No, nejsem, ale pojď.
0: Nejseš? To říkáš chlapům?
1: Ne.
0: No, vidíš to. A, první otázka. Takže jdeme na to. Káva nebo čaj?
1: Káva.
0: Víno nebo pivo?
1: Pivo.
0: Sladké nebo slané?
1: Sladké.
0: Léto nebo zima?
1: Léto.
0: Moře nebo hory?
1: Moře.
0: Ranní ptáče nebo noční sova?
1: Já v obojí.
0: Ranní dobře, ptáče ranní,
1: tak dobře, no, ranní dobře. Ptáče.
0: Kniha nebo televize?
1: Kniha.
0: Muzikál nebo koncert?
1: Koncert.
0: Podpatky nebo tenisky?
1: Tenisky.
0: Šaty nebo tepláky?
1: Šaty.
0: Ticho nebo hudba?
1: Ticho.
0: Mikrofon nebo školní třída?
1: Mikrofon.
0: Dovolená aktivní nebo lehátko a nic?
1: Aktivní.
0: Romantika nebo komedie?
1: Miluju se smát, komedie.
0: Nahoře nebo dole?
1: Co?
0: No máš někde odpovědět.
1: Dole.
0: No a vidíš to, jak ti to šlo krásně. No tak já poděkuju našemu hostu. Moc jsme si to tady užili, byla legrace během celého podvečera. Bohužel jsme koukali na hokej, který jsme prohráli. To mě velice mrzí. Jsi sportovní typ taky?
1: Já jsem se to naučila. Já jsem jako vlastně zjistila, že strašně ráda běhám a hejbu se a že to patří teďkon ke mně, protože prostě abychom se udrželi fit, tak musíme něco dělat.
0: Já taky hrozně ráda běhám, no. Se schodů nahoru dolů do ložnice do obýváku. Každý den.
1: Jaruško, já děkuju za pozvání.
0: No, jsem ráda, že jsi dorazila, jsi přijmula mé pozvání a budu se těšit zase 4.6. Tam se třeba uvidíme a doufám, že náš host, nebo náš host, naše posluchačka, která vyhrála lístky na listopad,
1: ano,
0: že si to užije.
1: 12.11. divadlo Broadway. Tak. Hanka je naprosto nezbytné.
0: Děkuji. Je naprosto nezbytné. A vy zůstaňte s námi.
2: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax Radio. All right.

0: Teď je na řadě, abych vás upozornila na probíhající soutěž na našem Instagramu. Tentokrát se hraje o krásnou cenu rodinný vstup do zooparku Zájezd pro dvě dospělé a tři děti. Pokud máte rádi zvířátka, rodinné výlety a chcete si udělat hezký den, tak rozhodně mrkněte na náš Instagram. Pravidla jsou jednoduchá, stačí ho sledovat a odpovědět na soutěžní otázku, z jakých letošních přírůstků se mohou návštěvníci v zooparku těšit. Stačí nám napsat jen jeden. Soutěž startovala už začátkem polovině května a končí 1. června, kdy vylosujeme jednoho šťastného posluchače Rádia Relax, který si odnese rodinný vstup. Rádio Relax se prostě vyplatí poslouchat.
1: Relax Radio. Relax. Relax Radio.

0: já věřím i, že hudebně následující hodinka taky bude nezapomenutelná. Join me. Mějte krásný večer, i když trošku smutný, hokejově nám to prostě nevyšlo. Snad příští rok.
1: Relax Radio. Jarka Poláková. Jarka Poláková. Relax.
2: Relax Radio.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku 6x půl litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
2: Relax

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

Radio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Lo.

0: 102,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

čtvrtek a sobotu večer. Bar plných skvělých drinků, starší i nová taneční muzika a zkušení DJs. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celý město.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: Radio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,3

moře, tak pojď hledat břeh. Než pustíme se a než nám dojde dech.

Můj den byl blbec, tak to občas bývá. Není konec světa, dokud se zpívá. Jen nadechnout se, tep zpomalí se, když nejde o život, jde o nic.

slzy, tak úsměv. Každý ví nejlíp, co máš dělat, jak se chovat. A stále dokola se musíš obhajovat. Tak proč se trápit tím, co bylo?

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je
1: relax.
0: Relax Rádio.

0: Brno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: významné události a výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 29. května. Tento den roku 1949 se narodil klávesák skupiny Procol Harum Gary Brooker. A taky Francis Rossi z kapely Status Quo. V roce 1959 spatřil světlo světa také herec Rupert Everett. Naopak jeden život uhasl, a to bývalého prezidenta NDR Ericha Honeckera. Zemřel v Chile ve věku 81 let. Ročník 1960 je Mel Gaynor, bubeník Simple Minds. 29.5.1848 se Wisconsin stal 30. státem americké unie. Přesně po 81 letech naměřili Fritzi von Oplovi rychlost 200 km v hodině. Narozeniny dnes slaví také Noel Gallagher, člen skupiny Oasis. V 83. se členové skupiny Kiss na svém koncertě naposledy objevili ve svých známých maskách. Později, když se dali znovu dohromady, na svoji tradici navázali. Dalším známým oslavencem je dnes také Mel B, bývalá členka Spice Girls, ta je ročník 1975. 29. května 1954 se ženil herec Kirk Douglas. Po 36 letech se Boris Jelcin stal ruským prezidentem a v roce 1956 se narodila také jedna z klanu Jacksonů, Latoya. Během svojí pěvecké kariéry stihla pózovat i pro Playboy.
0: Významné události a výročí pro dnešní den.
1: Relax Radio.
2: Relax.
1: Relax Radio.
0: Relax Radio.